0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crayso.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.
4: Je 8. duben, 63.

0: Uniklo vám na bíty?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to bylo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla.
1: No. No. Pánové, co to říkala, že si stěžují hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě neřvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vyřešilo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Víš, že jsem si šel lehnout?
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři.
1: No. Ve tři, jo.
2: Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru, pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, tři hodiny, jsem ani ne.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo, to není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že
2: hodinu,
1: no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což tu bylo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

RadioBeat.cz Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. RadioBeat. Klasik rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crayso?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Namačkáno, hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré středeční ráno, před námi je 6. květen 2026. Ještě předtím, než Rolling Stones v noci oznámili vydání nové desky, tak se na D1 vyboural kamion. A pořád se mezi Brnem a Vyškovem za Rohlenkou na 208. kilometru jezdí jenom levým pruhem. Mě dneska překvapila docela hustá mlha, na to si stěžujete třeba i na prackovické estakádě, tedy na D8 mezi Ústím a Lovosicemi. Na Vysočině mezi Vídní a Velkým Meziříčím zasahují záchranáři u nehody v obci Mostiště, kde šel osobák přes střechu. A cestou z Opavy na Fulnek vás i dneska přibrzdí semafor u vrchů, ale první za Březovou budete míjet srážku dvou aut. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Zatečních skinách.
1: CZ.
2: Rádio B. Počasí.
3: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Komise rozhodčích FATCHER povede nový předseda, Španěl Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní fotbalový rozhodčí nahradil Lubora Kovaříka a výkonný výbor ho schválil výraznou většinou. Česká skýtařka Barbora Šumová obsadila na světovém poháru v brokové střelbě v Almaty 8. místo. Do finále postoupila jako jediná z českých reprezentantek, ale po 4 chybách skončila. Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů při hodnocení důkazů. Nově by nemohli nižším instancím diktovat, jak mají důkazy posuzovat. Změna by teoreticky mohla ovlivnit i případ Čapí hnízdo premiéra Babiše. Náčelník Genštábu Řehka vyzval k posílení obrany schopnosti Česka. Evropa podle něj musí převzít odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu vzhledem k ruské agresi i změnám amerických priorit.
4: A co pro to můžou dělat lidi, jen tak každý může dělat něco jiného. Že? Někdo je důležitý v tom, co dělá, například, že obsluhuje kritickou infrastrukturu. A jako každý může přispět svým dílem. Ono je to i o nějaké osobní připravenosti, je to i o nějaké důvěře prostě v instituce, a je to ale třeba i o výchově dětí. Jo? Jak prostě vychovám děti, jak je vedu prostě k samostatnosti. A v konečném důsledku, když jenom budeme snažit se o to, aby jsme byli všichni vzájemně informovaní, tak prostě informovaná společnost je hůře manipulovatelná a je vždycky odolnější.
3: A nakonec policisté v Olomouckém kraji začali jako první kontrolovat hluk z upravených výfuků novým mobilním hlukoměrem. Přístroj za 300 tisíc se dá použít přímo při silniční kontrole. Využívat se bude hlavně v okolí Červenohorského sedla. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Už to prasklo, už se to ví, Foreign Tongues, tedy cizí jazyky, tak Rolling Stones pojmenovali novou desku, která se k nám dostane 10. července. Na albu se objeví také part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse a jako hosté třeba Paul McCartney nebo Robert Smith z kapely The Cure a nebo třeba Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Nahrávání probíhalo v Londýně, kde se včera taky rozhodlo o prvním finalistovi fotbalové ligy mistrů. K tomu se vrátíme, jenom co si od Stonesů pustíme ještě jeden kousek ze zatím stále aktuálního 3 roky starého alba Hackney Diamonds.

Dneska je 6. května a 10. července vyjde nová deska Rolling Stones. Jestli jsem to dobře spočítala, půjde o 25. studiový počin kamenů. A do kalendáře si poznamenejte už datum 20. května, kdy nás čeká první letošní setkání býťáků na rokové pumpě. A bude to v Liberci. Podrobnosti jsou i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

Když jsem vás zvala na 20. května na první letošní bítovou pumpu do Liberce, 30. května se do Budapeště budou stahovat fanoušci fotbalistů Arsenalu. Londýnští kanonýři postoupili do finále Ligy mistrů, když včera jedním gólem, vstřeleným před poločasem štěstíčkem Sakou, porazili Atletico Madrid. Arsenal bude o ušatý pohár bojovat podruhé. Před 20 lety na něj nedosáhl přes Barcelonu. Druhé semifinále dnes sehrají dva velmi útočné týmy, které oba v letošní sezóně Ligy mistrů nastříleli přes 40 branek. A jejich souboj z minulého týdne stanovil historický rekord v počtu gólů v této fázi soutěže. Tak, duel ve francouzské metropoli skončil výhrou domácích 5-4. Dneska zajíždí obhájce titulu na hřiště německého mistra a mnichovští vyhráli 5 ze 7 domácích zápasů proti PSG v Champions League. No a jedno z předešlých 16, ani jedno z předešlých 16 vzájemných poměřování v nejlepší evropské soutěži neskončilo remízou. Tu by dneska Francouzi brali. Ale Němce bude hnát i jejich trenér Kompany, který se po odpykání trestu za žluté karty opět vrátí na lavičku. Začátek toho utkání je v 21 hodin, my teď máme 6:1.

0: Zdeněk, ahoj Kačenko. Prosím tě trošku z dopravy na dojezdu po D10 do Prahy na 3. kilometru přesně na úrovni Mouky. Ostavním pruhu dodávka bez zadního ledního kola. Ale tam do silnice, takže až to budou dávat hromady, tak to tam bude trošku problém.
1: Víťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a pokud jste před chviličkou neslyšeli Zbyňka, tak opakuju, že na Mladoboleslavské dálnici před Prahou na 3. kilometru na úrovni čerpačky stojí v odstavném pruhu dodávka s upadlým zadním kolem do vozovky. Na D1 z Prahy na Brno zase stojí ve stoupacím pruhu na 77. kilometru kousíček za Vojslavickým mostem přes Želivku porouchaný kamion. A na jižní Moravě zase na příjezdu do Milotic od Kyjova zasahují záchranáři u nehody auta, co skončilo ve stromě. My si na začátku nového dne dáme společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

Mendocino, Mendocino, bohej údě, ládě, jinanojího. Je tak.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Biatlonisty nově povede jako trenér Schlesinger, nahradí Málka, který se přesouvá k B týmu a doplní Moravce. Biatlonistka Davidová pokračuje i po druhé operaci plotenky, končí naopak Čtvrtecký. Z místa dopravní nehody loni ujelo přes 17 000 řidičů. Při těchto nehodách zemřelo 7 lidí, 29 se těžce zranilo a 418 utrpělo lehká poranění. Správa železnic a ČD prověřují troleje na trati Praha-Plzeň. Zjišťují příčiny opakovaného poškození sběračů. Nejčastěji se problém týká vlaků City Elephant a lokomotiv řad 162 a 362. Není žádným vědeckým tajemstvím, že na soutoku Vltavy a Labe žili lidé od pradávna.
2: To potvrzuje současný archeologický záchranný průzkum v Dolních Beřkovicích. Podařilo se zachytit osadu z mladší doby bronzové se zahloubenými obilnicemi a část z období starších Keltů, včetně pohřebiště. Výzkum pokračuje do května. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: A nakonec Windows 11 chystá novou funkci Screen Tint zaměřenou na ochranu očí. Nabídne 6 barevných filtrů pro zmírnění migrén, citlivosti na světlo nebo únavy při čtení. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Včera měl narozeniny Bill Ward, kmotr heavy metalového bubnování, který do tvrdých riffů Black Sabbath vnesl i unikátní jazzový švih. Dneska je 6.5. a gratulujeme k 81. Bobovi Seegerovi, Američanovi, který se proslavil svým chraplavým hlasem a písněmi oslavujícími život dělnické třídy. A taky tím, že aby si chránil ten svůj ikonický hlas, tak několik hodin před koncertem vůbec nemluvil. Teď nám ale zaspívá a zahraje jednu ze svých hymnických písní pracantů, opravdu časopis Ultimate Classic Rock ji předloni zařadil mezi 20 nejlepších rockových skladeb o práci. A to máte na cestu do práce. A Bob v textu vychází ze svých vlastních zkušeností, kdy jako mladík pracoval ve svém rodném Detroitu, jak jinak v automobilce, a přišlo mu, že v průmyslu jsou lidé vnímání jen jako čísla. Feel like a number.

Američan Bob Seger má dneska narozeniny, svátek má Radoslav a v Bulharsku dneska nejdou do práce, mají státní svátek, den svatého Jiří. A při této příležitosti upečou a snědí jehně a vypraví se třeba do centra Sofie na vojenskou přehlídku. Tak je dnešek, tedy 6. květen, mezinárodním dnem proti dietám. Tak býťáci, v rámci oslavy věnované pozitivnímu přístupu k tělu si dejme něco dobrého k snídani.

Hokejisté Colorada si nechali to nejlepší nakonec, na konec sezóny a v play-off zatím procházejí bez porážky. Dneska vyhráli i druhé semifinále západní konference. První branku utkání dal už ve třetí minutě Martin Nečas, který se na výhře Avalanche nad Minnesotou 5-2 podílel ještě jednou asistencí a bodoval tak ve třetím utkání v řadě.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 7 hodinou se budeme věnovat i 3 problémům na D1. Tak za prvé, na příjezdu do Prahy máme kousíček za sjezdem na Opatov čerstvou nehodu a kolonu od Průhonic. Z Prahy na Brno za Koberovicemi stojí ve stoupacím pruhu kamion s poruchou a pak je na 356. kilometru nehoda. To už jsme u Ostravy, směrem na Polsko na úrovni Svinova se bouralo. Brzdí se za podjezdem Rudné ulice. Je i dneska kolona od Frištátské směrem od Havířova před opravovanou křižovatkou u Hornbachu ve Vítkovicích. Ztratíte tam 30 minut. Od Frýdku Místku koukám, že je to zatím volné. A cestou z Opavy na Fulnek vás i dneska na 57. přibrzdí semafor u Vrchů, ale první za Březovou budete míjet srážku 2 aut. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beton.cz Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnost přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Druhého semifinalistu fotbalové ligy mistrů budeme znát už dnes, více Petr Plintovič.
2: Jestli odveta mezi Bayernem a PSG nabídne podobný fotbal jako úvodní semifinále minulý týden v Paříži, pak se máme na co těšit. Pařížané si do odvety přivezli náskok 5-4 a hájit ho budou dnes od 21 hodin. Prvního finalistu už známe. Po 20 letech si o titul v lize mistrů zahraje po výhře 1-0 nad Atlétikem londýnský Arsenal.
1: Hokejový útočník Hrabík prodloužil smlouvu se Spartou o 2 roky, prý má ideální věk i parametry. Při sestupu z Makalu 2 v Nepálu zemřel český horolezec David Roubínek. Pravděpodobně podlehl plicnímu otoku ve výšce kolem 7200 metrů. Aktuálně pokračují snahy o vyzvednutí těla. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pouhých 5. Letecké hašení skončilo, v noci tam i pršelo. A nakonec Amazfitu unikly informace o nových hodinkách Bip Max ještě před oficiálním představením. Nabídnou velký dvoupalcový AMOLED display s jasem až 3000 nitů, GPS, offline mapy, hudbu a výdrž baterie až 20 dní. Cena se má pohybovat pod 3,5 tisícemi korun. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání z Europe.
0: Classic rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crayso.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Jedna z nejkrásnějších balad Led Zeppelin o chlapci, kterému rodiče zakážou hrát si s kamarádem z temnější strany města. Robert Plant jednou vysvětlil, že do té písničky promítli i to, jak na ně někteří koukali přes prsty. Ještě než byli velkými hvězdami, tak je pro jejich dlouhé vlasy a celkový vzhled brali za darebáky a potížisty. No jo, o životě Máníček v časech normalizace tady u nás napsal knížku Pavel Motejlek, a tu můžete vyhrát dneska po 9. hodině v rokové detektivce Rádia Beat u Vejvoďáka. Teď je minuta před 7:45 a je tu se mnou i Šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Basketbalisté Nymburka vyhráli v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili do semifinále ligového play-off. Dále jdou i Pardubice, které stejným poměrem ukončili sérii s Pískem. Basketbalisté Brna si poradili s Děčínem a snížili na 2-3. Extraliga pozemního hokeje nabídla vysoké výhry i boj o Final Four. Hokejisté Prezidentu porazili Bohemians, ale pak vysoko prohráli se Slaví. Litice zůstávají v čele. Mezi ženami pozemkářky Litic a Rakovníka vyhráli dvouciferně, Slavie uspěla v Hostivaři a Hradec Králové remizoval s Liticemi 0-0. V první lize národní házené si Příchovice po dvou výhrách upevnili vedení v tabulce a mají 7-bodový náskok před Krčínem. Ten jedno utkání vyhrál a jedno prohrál. Plzeň Újezd dvakrát doma zvítězila, ale body zvenku si odvezli Svinov i Ostopovice. Poslední Přeštice v boji o záchranu jednou vyhráli a jednou vysoko prohráli. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30. Pro fanoušky Luboše Pospíšila tu mám ještě 2 pozvánky. V obci Hlohová bude o svátečním pátku vzpomínkové setkání u pomníku posledního sestřelu. A odpoledne tam pokladení venců a proslovů zahraje a zaspívá právě Luboš a v neděli bude se svojí kapelou 5P na klášterní slavnosti v Ostrově nad Ohří. A ještě připomínám, že ve čtvrtek před 12:30, jak jsme si to odhlasovali, si tady na beatu pustíme celé Pospíšilovo album Soukromá elegie. Teď slyšte, jak jsem si tady natočila dopravu.
2: Alkačí Evžen, od Kulavce Opaty, prosím tě, všem řidičům, okres Vsetín, asi nějaká akce, že ráno teď a potkal jsem už 3 policajty, jo, dávají dýchat, prostě kontrola, jsou prostě směrem na Vsetín, směrem na Rožnov, jsou všude.
1: Další kulatoloupatník Jarda z Velkých Losin poslal varování z Prostějovska, trasa Konice Horní Štěpánov. Je tam na kopci odstavená dodávka a je tam jenom trojúhelník, tak prosím opatrně. V Praze Průmyslová ulice před nájezdem na jižní spojku od Hloubětína je kolona v ranní špičce od Českobrodské, ale opačně od Hostivaře. Je před sjezdem na spojku u autobusové zastávky nehoda autobusu s nákladáčkem a bouračka osobní auta s motorkářem, to je výjezd z Hořovic na Lochovice, takže opatrně i tady na Berounsku. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnost přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Volejbalisté Karlovarska získali titul v extralize mužů. V pátém finále porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety a sérii vyhráli 3-2 na zápasy. Na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou řídil osobní vlak opilý strojvedoucí. Policie mu naměřila téměř 3 promile. Vlak neotvíral dveře a nabíral zpoždění. Okamžitě ho vyhodili. V Česku se prodávaly houby enoky s nebezpečnou listerií. Kontaminované houby pocházely z Číny. Správa železnic zahájila svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt, kterým je modernizace tratě mezi Pražskou Ruziní a Kladnem.
2: První těžká technika už je nasazená v Jenči, kde se připravuje parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. 15-kilometrový úsek, který se dočká elektrifikace a druhé koleje, vyjde na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec v Děčíně dokončili lávku pro pěší a cyklisty přes Labe, zavěsili ji na železniční most, už se po ní jezdí. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádiu Beat v 7.23 dohrávají Queen Who Wants to Live Forever. Kdo by chtěl dneska večer za kulturou, tak může vyrazit třeba do pražské Malostranské besedy na Olina a ETC, anebo v Olomouci v Bounty Rock Café bude večer hrát Paul Quinn, zakládající člen a dlouholetý kytarista Saxon a spolu s ním zpěvák a multiinstrumentalista Harrison Young, který také není na pódiu žádným novicem, dlouhodobě spolupracuje třeba s Doropeš nebo s Udo Dirkschneiderem a s Paulem Quinnem v roce 2016 založili kapelu Cards. A budou hrát jak své věci, tak mám dojem, že tam dneska večer na Hané zazní i tento song od kapely Saxon.

Saxon budou na Rock for People, tedy v červnu v Hradci. Večer v Olomouci už dneska má koncert se svojí současnou kapelou zakládající člen Saxonu, kytarista Paul Quinn. Jestli se chystáte do Bounty Rock Café, tak zkuste hlavní hvězdu oslovit přezdívkou Blood. Tu dostal od spoluhráčů, co by velký fanoušek komiksů s Pepkem Námořníkem. Blood to byl, nebo přesněji Blood to hrozný byl, úhlavní Pepkův nepřítel. Furt mu chtěl přebrat olivku. A já si teď s dovolením půjčím informace od rosničkářů. Teď nikde v regionu beatu neprší, to jenom už odkazuju na to, že budu hrát skladbu Have You Ever Seen the Rain od Creedence Clearwater Revival. Ale večer a v noci by mělo. Teď je na Moravě místy 16 stupňů, zatímco třeba v Karlových Varech nebo v Chebu 11. I odpoledne má být v západních Čechách chladněji kolem 20, jinak se těšme až na 26 středečních stupňů.

Dobré ráno, býťáci, o počasí už jsme se bavili, teď k anketě, ze které vybíráme dvě desky, co by půlnoční alba na příští týden do vysílání Beatu. Ta šestice, co je na webu radiobeat.cz, tak ta je sestavena z titulů, které vyšly v roce 2015. Je tu labutí album Motorhead, Bad Magic, na kterém třeba jako host hraje i kytarista Queen Brian May, pak je to druhé album Scooper skupiny Winery Dogs, nebo svůj hlas můžete dát 14 od kapely Toto, vzpomínce na Johna Mayala, anebo hollywoodským upírům, když se k nám chystají. No a za domácí album je tady čtvrtá deska Pražských očí se zpěvákem Alexem McBeatem, který teď je součástí Vitacitu. Takže hlasujte, jinak oči si můžeme pustit rovnou i teď. Bude to skladba Stereo.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin. V Praze v Bubenečském tunelu je kousíček za vjezdem z trojské strany nehody. Nehoda teda neměla by nějak překážet, ale kolona na ulici v Holešovičkách a v Liberecké je v tuto chvíli od Gbelské. Strakonická směrem do centra je plná od okruhu. Jižní spojka k Vltavě je v koloně už před sjezdem na Braník. Na Dobříšské směrem na Smíchov je totiž nehoda. Kromě ranní špičky. No a pojďme se podívat na problémy, které teď máme na sedmičce, na obchvatu Slaného. Takže jestli jedete směrem od Loun, tak se zaseknete kousíček za Lotouší, v opačném směru u Netolic, a to i z toho důvodu nejenom, že je tam omezení, ale je tam ještě taky v tom omezení nějaká nehoda. Tak opatrně, dobrou jízdu přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 14 až 19, na severozápadě kolem 12, na jihovýchodě a východě Moravy a ve Slezsku 19 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Colorada dnes porazili Minnesota 5-2 a vedou ve druhém kole playoff NHL 2-0 na zápasy. Český útočník Martin Nečas vstřelil úvodní gól utkání a přidal asistenci, v sérii má už 5 bodů. Rolling Stones chystají vydání nového alba Foreign Tongues. Vyjde 10. července jako 25. studiová deska nahraná v Británii. Obsahuje práci zesnulého bubeníka Voce a hostem bude třeba Paul McCartney. Poslechněte si, jak hudba zněla ve studiu při natáčení.
2: Still fuck ups. More fuck ups than good.
3: I heard your singing yesterday. I thought it was brilliant.
4: Good timing.
5: I'm just having so much fun with this.

0: Just want to play that a little more?
1: Fuck it. Chords cost money.
2: Spojené státy ukončily operaci Epic Fury, při které s Izraelem 28. února zaútočili na Irán. Prý byly splněny všechny cíle a Washington chce zabránit další eskalaci. A nakonec Ferrari pracuje na prvním elektromobilu s názvem Luce. Výkon přes 1000 koní a dojezd 530 km, má 4 motory, pohon všech kol a na stovku zrychlí za 2,5 sekundy. Stát má kolem 13 milionů korun. Dnes je středa s datem 6. května 2026 a býťácké zprávy tímto končí. Když už jsme se bavili o novém albu Stonů, tak teď něco staršího.

Začal odpočet. Za 2 měsíce a 3 dny vyjde nová deska kapely Rolling Stones. A i v té uslyšíme ještě alespoň trošičku Charlieho Wattse a jako host vedle Sira Paula McCartneyho bude třeba Steve Winwood nebo zpěvák z The Cure Robert Smith a nebo bubeník Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Tak uvidíme, jestli bude následovat i turné a jestli třeba kluci přijedou i k nám. Mimochodem podle toho křepčení z propagačního videa, které má třeba Mick Jagger na svém Facebooku, tak z toho propagačního videa k nové desce jim opravdu nemůžu jinak říct než kluci. Jinak na našem webu na stránce radiobeat.cz už jsou první 2 singly z nové desky kapely Rolling Stones a jenom když jsem zmiňovala koncerty, tak Rolling Stones u nás naposledy hráli v roce 2018. Bylo to v Praze v Letňanech a kdo jim tam dělal mimo jiná kapelu? Předkapelu? Zahřívací kapelu? Ano, pražský výběr.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, Vašek taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Na cymbáli tancovali, na cymbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali.

Ano, ano, taky jsem právě teď viděla věci v skutku monstrózní. Vejvoďák už je tady a snídá, aby měl dost síly na dnešní rokovou detektivku, ve které po 9. hodině můžete vyhrát knížku Pavla Motejlka Máničky. A že máme dneska toho 6. května, je ten Mezinárodní den proti dietám, tak Vejvo ani dneska nesnídá rotující kedluben od cymbálu teď k rohatému SGčku.

0: parádní výkon, a to nechválím jenom Anguse. V kanadském Edmontonu začal světový šampionát smíšených juniorských dvojic v curlingu a Sofie Krupičková s Ondřejem Bláhou hned na úvod získali skalp úřadujících mistrů z Itálie. Ale bylo to drama. První si naši během 4 endů vytvořili 5bodový náskok, který ale Italové dokázali smazat. A tak o výhře 6-5 českých barev rozhodl až extra end. No a ještě Sovce a Ondrovi zůstala energie do druhého zápasu, který začínal dneska o 3:30 ráno našeho času. A teď tedy slaví druhou výhru na šampionátu. Američany porazili 9-3. Od půlnoci je čeká další zatím neporažený pár, a to Japonci.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Rugbysta Forst ukončil hráčskou kariéru. Útočník Sparty a Pragy odehrál poslední soutěžní zápas 1. května. Patřil k oporám reprezentace a v domácích soutěžích nazbíral stovky bodů. Kentucky Derby vyhrál hřebec Golden Tempo, který po finiši z posledního místa dovedl k triumfu jockey Ortiz. Poprvé v historii slaví vítězství i trenérka De Voxová. Teprve 19-letý francouzský cyklistický talent Seysa se stane nejmladším účastníkem Tour de France za posledních 89 let. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitální.

0: namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kedlíku. Toalety si zařiďte vlastní. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 8:30 a Jirka nám teď vysvětlí, co je tím špuntem na obchvatu Slaného.
2: Ahoj, tak na té sedmičce stojí auto s defektem, kolona je ve směru na Louny od Čelky a ve směru na Prahu až od Lutouše.
1: Dodávku s upadlým kolem na 3. kilometru na dojezdu do Prahy po Mladoboleslavské dálnici už odklízejí. Zpomalíte na 10. kilometru D10. A pozor na nečekanou kolonu na dálnici z Brna na Prahu u exitu Loket, tedy na 66. kilometru. Na 64. totiž nabral náklaďák značku. Irena Rumpelka, naše věrná býťačka, mi před chviličkou posílala fotku od kaple svatého Šebestiána. Toulá se nám holka po kopcích okolo Mikulova. A právě z Mikulova na Brno to chce časovou rezervu. U Pasohlávek je omezení a před Rajhradem od 11. kilometru je kolona, protože na 6. u Modřic je bouračka. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Biatlonisty nově povede jako trenér Schlesinger, nahradí Málka, který se přesouvá k B týmu a doplní Moravce. Biatlonistka Davidová pokračuje i po druhé operaci plotenky, končí naopak Štvrtecký. Z místa dopravní nehody loni ujelo přes 17 tisíc řidičů. Při těchto nehodách zemřelo 7 lidí, 29 se těžce zranilo a 418 utrpělo lehká poranění. Správa železnic a ČD prověřují troleje na trati Praha-Plzeň. Zjišťují příčiny opakovaného poškození sběračů. Nejčastěji se problém týká vlaků City Elephant a lokomotiv řad 162 a 362. Není žádným vědeckým tajemstvím, že na soutoku Vltavy a Labe žili lidé od pradávna.
2: To potvrzuje současný archeologický záchranný průzkum v Dolních Beřkovicích. Podařilo se zachytit osadu z mladší doby bronzové se zahloubenými obilnicemi a část z období starších Keltů, včetně pohřebiště. Výzkum pokračuje do května. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: A nakonec Windows 11 chystá novou funkci Screen Tint zaměřenou na ochranu očí. Nabídne 6 barevných filtrů pro zmírnění migrén, citlivosti na světlo nebo únavy při čtení. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

budou dneska i zítra znít v Malostranské besedě. A dneska máme 6. května a Býťáci má 55. narozeniny kytarista kapely Foo Fighters Chris Shiflett. Ten se k Daveovi Grohlovi a spol. Připojil po třetí desce s tím, že nešel na konkurs, tak se na týden zavřel ve své ložnici a piloval jejich songy. A když pak uspěl, tak ho kapelník vzal na nákupy, protože Chris neměl dostatek vybavení pro koncertování po stadionech. Grohl tenkrát vytáhl svou platební kartu American Express a řekl mu, ať si vybere, co potřebuje. Mimochodem, v současnosti firma Fender vyrábí jeho signature model Chris Shiflett Telecaster Deluxe, který vychází z kytar, které si on dříve sám skládal z náhradních dílů. Tak tady ho máme, Fešáka.

Chris Shiflett, kytarista Foo Fighters, má dneska 55, ale dáreček od svého oblíbeného sportovního klubu dostal už včera. A možná i on pojede 30. května do Budapešti na finále Ligy mistrů, které si jako první zajistil jeho milovaný Arsenal. Londýnští kanonýři porazili Atletico jedním gólem, vstřeleným před poločasem štěstíčkem Sakou. Arsenal bude o ušatý pohár bojovat po druhé, před 20 lety na něj nedosáhl přes Barcelonu. Druhé semifinále dneska se hrají dva útočné týmy, které oba v letošní sezóně Ligy mistrů nastřílely přes 40 branek. A jejich souboj z minulého týdne stanovil historický rekord v počtu gólů v této fázi soutěže. Duel ve francouzské metropoli skončil výhrou domácích 5-4. Dneska zajíždí obhájce titulu na hřiště německého mistra. Mnichovští vyhráli 5 ze 7 domácích zápasů proti PSG v Champions League. A ani jedno z jejich předešlých 16 vzájemných poměřování v nejlepší evropské soutěži neskončilo remízou. Tak to by dneska Francouzi brali, ale Němce bude hnát i jejich trenér Kompany, který se po odpykání trestu za žluté karty opět vrací na lavičku. Začátek toho utkání je v 21 hodin, začátek detektivky je za 8 minut, tedy v 9.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin a opatrně na nájezdu na dálnici u Doksan, to znamená na exitu 35 a mluvím teď o dálnici Ústecké směrem na Německo, je čerstvá nehoda. Stále pak na obchvatu Slaného překáží ve zúžení auto s defektem, s tím, že jestli jedete od Chomutova, tak se zaseknete u Lotouše, v opačném směru je ta kolona od sjezdu na Jemníky. Jemný na vás určitě bude i vejvodák, dobře nasnídaný a nachystaný s nápovědami pro rokovou detektivku. Tak, ať jste úspěšní a přeji vám hezkou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: www.bit.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes nejprve slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 14 až 19, na severozápadě kolem 12, na jihovýchodě a východě Moravy a ve Slezsku 19 až 23.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Komisi rozhodčích FATCR povede nový předseda Španěl Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní fotbalový soudí nahradil Lubora Kovaříka a výkonný výbor ho schválil výraznou většinou. Česká skýtařka Barbora Šumová obsadila na svěťáku v brokové střelbě v Almaty 8. místo. Do finále postoupila jako jediná z českých reprezentantek, ale po 4 chybách skončila. Náčelník Genštábu Řehka vyzývá k posílení obrany schopnosti. Evropa podle něj musí převzít odpovědnost za odstrašení a obranu vzhledem k ruské agresi i změnám amerických priorit.
3: A co pro to můžu udělat lidi, tak každý může dělat něco jiného. Že? Někdo je důležitý v tom, co dělá, například, že obsluhuje kritickou infrastrukturu. Jako každý může přispět svým dílem. Ono je to i o nějaké osobní připravenosti, je to i o nějaké důvěře prostě v instituce, a je to ale třeba i o výchově dětí, jo? Jak prostě vychovám děti, jak je vedu prostě k samostatnosti, a v konečném důsledku, když jenom budeme snažit se o to, aby jsme byli všichni vzájemně informovaní, tak prostě informovaná společnost je hoře manipulovatelná a je vždycky odolnější.
2: Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace trati z Prahy do Liberce. Projekt zahrnuje spojení přes Mladou Boleslav a Turnov. Aktuálně se řeší úsek Praha Mladá Boleslav. Auta s elektrickým pohonem nejčastěji kupují evropští zákazníci BMW. Čistě elektrické vozy tvoří 26% prodejů značky a spolu s plug-in hybridy už elektrifikované modely představují 40%. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejme i ve středu 6. května 2026.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Rádio Beat.
1: Je to tak, že skupina Rainbow dohrála svůj hit v programu Rádia Beat, aby se to rýmovalo. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, to už básnička není. Středeční, tedy dnešní detektivka, je předposlední v tomto týdnu. Knížka, kterou napsal Pavel Motejlek a jmenuje se Máničky, tak je pro toho, kdo dneska v detektivce uspěje, dovolá se jako první a řekne mi, jakou skupinu hledáme. Ta knížka, která se jmenuje Máničky, tak je podepsaná i od Pavla Motejlka. Je to tedy kniha podepsaná svým vlastním autorem. Mládí, láska a muzika v oprýskaných časech normalizace. Kdo máte chuť na Máničky, tady na tuhle knížku poslouchejte pečlivě. Tady je první nápověda, první indicie. Už včera jsem říkal, že ta dnešní detektivka bude velmi jednoduchá. Na stupni trivializace od jedničky do desítky je to devítka. Divil bych se, kdybyste to neuhodli. Nejdýl po druhé nápovědě, jo, ale uvidíme, známe se. Tady je ta první.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Detektivku stejně uhodnete i bez Sherlocka Holmesa. 210, 32, 33, 34. Koho hledáme tedy? Rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, tady David Domažlice.
2: Nazdár, tak co tě napadlo?
3: Tak jestli je to dneska jednoduchý, tak to budou Lošovo Kiss.
2: Ne, zas až tak jednoduchý to není.
3: Zas, tak to by byla desítka, že jo?
2: Hele,
3: tak.
2: To by byla asi desítka a mohl bych použít vlastně jakoukoliv nápovědu. Klidně bych tam mohl dát... Jo, a na to konto by se Loš odvolal a řekl by nějaký příběh a v ten moment by se mu musel uznat Kiss, ale ani Lošovi, ani tobě Kissáky dneska neuznám, hledáme jinou skupinu. Jo?
3: Dobrý, měj se.
2: Taky se mě, čau. Tak Kiss, vidíte, jo, ani dneska to nevyšlo s touhle kapelou. Radio Beat, prosím.
4: No a čau, Vojvoďáku, Zdeněk, chceš? Ale myslím si, že by to mohlo být Rolling Stones.
2: Rolling Stones, ty mám zrovna teďko ve sluchátkách, jsem je poslouchal dneska ve vlaku, který zcela výjimečně dojel z Plzně až do Prahy, na rozdíl teda od včerejška, ale proč Stouni, kvůli čemu?
4: No, pusu, oni mají Kiss, ne?
2: Zase Kiss se nám do toho motá, jo? Oni mají vyplazený jazyk, jako pusu, tak. A z té pusy vyplazený jazyk. Mimochodem, Cizí jazyky se jmenuje nová deska, která vyjde Stounům teďko v létě, jo? Zase, já už jsem si říkal, že už budou někde ležet na lehátku u moře, ale ne, další desku vydávají Stouni. Tobě děkuju, je to jiná skupina. Děkuju, měj se, čau.
4: Díky, čau.
2: No, panečku, takže Kiss a Rolling Stones jsme v nejvyšších patrech těch největších kapel. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
5: Jirka, čau.
2: Jirko, držím ti palce, ty bys to mohl říct.
5: Zkusím Dire Straits.
2: Dire Straits je taky kapela z první ligy. Proč zrovna ti napadli oni?
5: No, protože Brothers in Arms, jejich skladba a originál té písničky je taky Brothers Hood, vlastně kapela.
2: No a co s tím má společného Vondráčkou a s Kornem? Já půjdu tam a ty tam?
5: No, tak oni přespívali ten originál, že jo?
2: Jo, takhle, no, takhle jsem ha pitomec, já už ti rozumím. Ne, mně tam šlo skutečně o ten název té skladby a v textu to dvakrát zaznělo, já půjdu tam, jo, ty třeba tamhle, jo, takhle jsem to jako myslel, no.
5: Jo, tak
2: Jirko,
5: dobře,
2: pátra, Jirko, děkuju, čau, ahoj.
5: Čau.
2: A ještě někdo po jedničce, tedy po první nápovědě, Radio Beat, prosím.
6: No, tady je Mira Hradiště, ahoj.
2: Miro, řekni mi, jaká je to skupina? Aha.
6: Nehledáme Queeny.
2: A Queeny to taky nejsou. Nedá se svítit, pojďme na druhou indicii, tam si myslím, že je to ta nápověda, kde by vás to mělo trknout teda, jo? I když pozor, někoho napadne uhlí, ale uhlí to zrovna nemusí být. Tak poslouchej, čau.
6: Čau, měj se.
7: Třeba ho neprodáte, třeba vám ho vemou.
8: Ale mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra v zemi, chodby, tak. Tak, no prosím, prosím, peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít, ale důl, ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít. To je přece.
7: Človíčku, človíčku.
8: Pane Smrtkovi, se pořád jen smějete, tak jestli něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte.
7: My nesmíme ani naznačovat.
2: Přesně tak, 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Zatím toho jednoho vítěze nemáme, třeba už se to povede teď. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
4: Ahoj, tady Zdenek, já volám na detektivku.
3: A zdar Zdenku, i přesto, že nesmíme ani naznačovat, tak jsme maličko naznačili. Víš to, koho hledáme?
4: Já zkouším Pink Floyd.
3: Pink Floyd?
4: Podle úsměvu, Smile.
3: Jo, podle skladby Smile, takže tě to, jo, to i třeba ty Queeni tam byly, viď? Protože ty se původně jmenovali tedy Smile, ale vidím teda, že...

0: doma, že pěkně půjdeš do citronu. Ne, citroni to nejsou, jak ti napadli? Proč zrovna oni?
1: Tak kvůli tomu, že tady máme ty doly, jo.
0: Doly tam jsou, ano.
1: A ty půjdeš tam, že vlastně odešel Radim Pařízek, bohužel do nebe.
0: Ano.
1: Jo, tak mi to tak nějak napadlo.
0: Láďa Křížek taky, že jo, vrátil se. No, takhle je to i myšleno, jo. Ta kapela, kterou hledáme, tak tam to přesně platilo. Hele, já půjdu tam, jo, ty půjdeš tam, ty zase půjdeš sem zpátky, místo mě, jo, takhle to je myšleno, proto to tam bylo. Já půjdu tam a ty tam. Vondráčková Korn. No a druhá nápověda byla ze hry Posel z Liptákova a důl, jak říkám, nemusí být uhelný. Jo?
1: Uh-huh, jasně, no.
0: Tak děkuju, Pepo, měj se, čau.
1: Taky, čau.
0: No, jeda, tak citroni, ne, že bychom nebyli úplně vedle zeměpisně tedy, Radio Beat, prosím, kdo je tam?
2: Martin, ahoj.
0: Martine, držím ti palce.
2: Zkusím Deep Purple.
0: No, malinko bych se nebál zůstat u nás, jak jsem teď říkal, že ty citroni před tebou typovaný, že jako lokační a zeměpisně správně, Purplové to nejsou už z toho důvodu, že to není česká kapela. Čímž jsem asi možná teďko, ale jenom malinko, jo, jenom takhle malinko, naznačil, že by to mohla být česká kapela, kterou hledáme dneska.
2: Dobře.
0: No, vidím, že jsi z toho úplně, že si leháš do louže štěstím z téhle informace a pokračujeme dál teda, jo?
2: Dobře, díky, ahoj.
0: Čau. Hned další pokus zkusíme, já si myslím, že za chvilku to máme. Radio Beat, prosím.
3: Jirko, ahoj, děkuji.
0: Teď to chvilku trvalo teda, já jsem si... Jirko, jaká je to skupina?
3: Zkusím Toutou.
0: Toutou říkáš, jo?
3: Jo.
0: No, nejsou to úplně Toutou, ani Chicago, ani Boston, tyhle tři kapely budou 8. května, to znamená pozítří v Českém Krumlově, v Zámecký zdárně, tak budou znít, jo, Ota Baláš, orchestra s Danem Bártou a s tím, ale dneska hledáme českou kapelu. Hele, nebudeme se jako pouštět do nějakých akcí, aby jsme si to dělali zbytečně dlouhý, navíc, že jo, už máme taky nějaký leta. Já tam dám třetí indicii, kapelu okamžitě poznáte, název té kapely poznáte hned, jak vám to pustím, kousek té skladby, a teď je akorát na vás, abyste to správně doplnili do té české kapely, jo? Tak čau, ahoj.
3: Ahoj, čau.

0: Polívka na Rádiu Beat.
1: Tři nápovědy už padly dneska, telefon je stále stejný, 210 32 33 34. Rádio, prosím.
2: No, tady Jardo ze Svratky, ahoj.
1: Nazdar Jardo ze Svratky, ty voláš přímo z té řeky, jako někde si v tom
2: kolíčku. No, přesně jo? Tak, přesně tak. Hele, mohli by to být matadoři?
1: Jsou to matadoři, samozřejmě, i když ale název té kapely je korespondující s těma Doors, který hráli v té poslední Indici, že jo? Jo? Když se řekne Doors, tak klidně i Matadors. To je to, co ti pomohlo, nebo už něco předtím?
2: Ne, ten Zlatý důl.
1: Zlatý důl, jasně, to je skladba, která symbolizuje že jo, Matadors. A ta první indicie, já půjdu tam.
2: Ne, to vůbec, jo. To mi nic neřeklo.
1: Takhle, oni byli v roce, já nevím, až do roku 66, tak byli pouze v Německu, že jo, hráli Matadors, pak se vrátili do Prahy a ta sestava se dost změnila, jo. Myšík, ten šel na vojnu, Kahovec odešel do Flamenga a z Flamenga na to konto do Matadors přišel Viktor Sodoma. Jakoby tam někdo stál a říkal, hle, ty půjdeš tam, ty půjdeš sem, ty půjdeš tam, jo. Až do roku 68 potom hráli v této takzvaně silné sestavě, ale pak stejně po dvou letech, že odešel Radim Hladík, Viktor Sodoma šel pryč, taky Honza Obermeier, že jo, klávesák, taky odešel. Takže tam se to mydlilo, jako fluktuace v Matadors byla co dva roky jiná sestava. A pak už je to jasný, důl z Liptákova, teda důl, posel z Liptákova a důl a Matadors, Doors. Máš tu knížku, jmenuje se Máničky a já ti pošlu, takový budu já.
2: Děkuju, poslouchával jsem je taky dřív.
1: Dobře, děkuju a my až do 10. hodiny budeme hrát hned po zprávách Matadors.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Pozor, v Poděbradech na Lidické srazila se tam dvě osobní auta, v Praze dvě bouračky, jedna je na Římské ulici, dvě osobní a druhá na Slapské, i tady dvě osobní auta sobě. Brno, Mučednická ulice, tam je dodávka ve sloupu, policisté jsou na místě a ve Frýdku Místku v ulici 8. pěšího pluku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Aplikujte si Rádio Beat.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být do dopoledních hodin převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnost přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Volejbalisté Karlovarska získali titul v extralize mužů. V pátém finále porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety a sérii vyhráli 3-2 na zápasy. Na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou řídil osobní vlak opilý strojvedoucí. Policie mu naměřila téměř 3 promile. Vlak neotvíral dveře a nabíral zpoždění. Okamžitě ho vyhodili. V Česku se prodávaly houby enoky s nebezpečnou listerií. Kontaminované houby pocházely z Číny. Správa železnic zahájila svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt, kterým je modernizace tratě mezi Pražskou Ruziní a Kladnem.
2: První těžká technika už je nasazená v Jenči, kde se připravuje parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. 15-kilometrový úsek, který se dočká elektrifikace a druhé koleje, vyjde na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec v Děčíně dokončili lávku pro pěší a cyklisty přes Labe, zavěsili na železniční most, už se po ní jezdí. To byly krátké zprávy na Beatu.

Zlatý důl Matador, právě na tuhle skladbu mířila druhá nápověda ze hry Járy Cimrmana Posel z Liptákova. Tam to byl důl Uhelný, my jsme měli na mysli důl Zlatý. Třetí indicie dneska byla od Doors, Light My Fire, typická skladba od kapely Doors. A ti Doors vás měli dostat až do Matadors, to je ta kapela, kterou jsme hledali. V první indicii Vondráčková Korn, Já půjdu tam a ty tam. Poté, co se v roce 66 vrátili Matadors z Německa, tak došlo ke změnám. Vladimír Mišík šel na vojnu, Karel Kohovec odešel do Flamenga a z Flamenga do Matadors zase nastoupil a přišel Viktor Sodoma, tedy Já půjdu tam a ty tam. Krásně to do sebe sedělo. Teď je tady píseň, která se jmenuje Get Down from the Tree. Kdo si pamatuje Pelíš?

0: využili v podstatě takový mini koncert kapely Matador tady v programu Rádia B 2,5 minuty před 10. hodinou. Zítra je čtvrtek, bude čtvrteční detektivka. Uvidíme, koho budeme hledat zítra. Třeba to budou zase Matadors a třeba ne.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Ne, dělám si srandu, bude to samozřejmě jiná kapela. Pozor, na konci D5 před Prahou se popojíždí už od 6. kilometru, tedy od Rudné, tak s tím počítejte. Na Pražském okruhu od Zbraslavy směrem k D5 mezi 14. a 20. kilometrem, tedy od Lochkova až k Ořechu, je silný provoz, ale do 10 minut byste to měli proskákat. Pozor na 57. od Opavy směrem na Krnov. U obce Brumovice se srazila dvě osobní auta. Na Vsetínsku jedete-li z Valmezu směrem na Zubří u obce Zašová na 35 na hlavní. Je tam asi na 200 metrech rozsypaný štěrk na silnici. Není to nic příjemného. A na Liberecku v Křižanech hořelo auto. Jezdí se tam kivadlově pouze jedním pruhem. Zahořelo tam popelářské auto. Na místě hasiči, záchranka i policisté. Počítejte s problémem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Wave.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 14 až 19, na severozápadě kolem 12, na jihovýchodě a východě Moravy a ve Slezsku 19 až 23.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Druhého semifinalistu fotbalové ligy mistrů budeme znát už dnes, více Petr Plintovič.
3: Jestli odveta mezi Bayernem a PSG nabídne podobný fotbal jako úvodní semifinále minulý týden v Paříži, pak se máme na co těšit. Pařížané si do odvety přivezli náskok 5-4 a hájit ho budou dnes od 21 hodin. Prvního finalistu už známe. Po 20 letech si o titul v lize mistrů zahraje po výhře 1-0 nad Atlétikem londýnský Arsenal.
1: Hokejový útočník Hrabík prodloužil smlouvu se Spartou o 2 roky, prý má ideální věk i parametry. V Českém Švýcarsku 5. dnem pokračuje likvidace požáru u Chřibské. Hasiči už zasahují jen ze země, v terénu je zhruba 370 lidí a dohašují asi 5 hektarů. Požár podle zprávy parku vzplanul kvůli člověku. Sbírka ligy proti rakovině se letos zaměří na prevenci nádorů hlavy a krku. Při Českém dnu proti rakovině budou dobrovolníci příští týden ve středu prodávat žluté kytičky měsíčku lékařského. A nakonec, policisté v Olomouckém kraji začali jako první kontrolovat hluk z upravených výfuků novým mobilním hlukoměrem. Přístroj za 300 tisíc se dá použít přímo při silniční kontrole. Využívat se bude hlavně v okolí Červenohorského sedla.

To byla hudba Praha a Pal odsud Hajzle, tak se jmenuje tahle skladba. Dřív si myslím, že to bylo tak, že jsme každý, nebo všichni jsme měli takového společného hajzla, o kterém jsme to věděli. Dneska má každý svého hajzla, ať už zleva, anebo zprava, tak nějak se to celé prostřídalo. 3:45 dopoledne, jenom chci připomenout ten štěrk na vozovce. Je to sice na cestě, která vede z Valmezu na Zubří, je to u obce Zašova na Vsetínsku, na 35, ale mám zprávy od přímých účastníků provozu, že na té 35 mezi Valmezem a Zubřím u obce Zašova je skutečně hodně štěrku. Jedete-li tam třeba, nebo chystáte-li se, že pojedete na motorce anebo na kole, tak dostanete peeling obličeje, buďte tam velmi opatrní. Na Vsetínsku 35 u Zašové je rozsypaný nějaký štěrk na silnici. Chvilku to potrvá, než se toho ta silnice buď sama zbaví, anebo to někdo uklidí. Za okamžik živák kapele Deep Purple, Pictures of Home, ale před skvělou skladbou skupiny Queen.

0: Tohle byl Deep Purple, živák skupiny Deep Purple, Picture of Home. Teď je 10:30 a 40 vteřin k tomu. Za okamžik Janis Joplin, Def Leppard, budeme hrát taky Pink Floyd. Co se týče menšinových sportů, sledujeme souboj o Final Four v naší extralize pozemního hokeje a sledujeme také první ligu národní házené. Podrobnosti za okamžik.
1: Kufry?
2: Autě.
1: Pasy?
2: V autě.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Basketbalisté Nymburka vyhráli v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili do semifinále ligového play-off. Dále jdou i Pardubice, které stejným poměrem ukončili sérii s Pískem. Basketbalisté Brna si poradili s Děčínem a snížili na 2-3. Extraliga pozemního hokeje nabídla vysoké výhry i boj o Final Four. Hokejisté Prezidentu porazili Bohemians, ale pak vysoko prohráli se Slaví. Litice zůstávají v čele. Mezi ženami pozemkářky Litic a Rakovníka vyhráli dvouciferně, Slavie uspěla v Hostivaři a Hradec Králové remizoval s Liticemi 0-0. V první lize národní házené si Příchovice po dvou výhrách upevnili vedení v tabulce a mají 7-bodový náskok před Krčínem. Ten jedno utkání vyhrál a jedno prohrál. Plzeň Újezd dvakrát doma zvítězila, ale body zvenku si odvezli Svinov i Ostopovice. Poslední Přeštice v boji o záchranu jednou vyhráli a jednou vysoko prohráli. Rugbysta Forst ukončil hráčskou kariéru. Útočník Sparty a Pragy odehrál poslední soutěžní zápas 1. května. Patřil k oporám reprezentace a v domácích soutěžích nazbíral stovky bodů. Kentucky Derby vyhrál hřebec Golden Tempo, který po finiši z posledního místa dovedl k triumfu jockey Ortiz. Poprvé v historii slaví vítězství i trenérka De Voxová. Teprve 19-letý francouzský cyklistický talent Seysa se stane nejmladším účastníkem Tour de France za posledních 89 let. To byly středeční sporty.

Rádio B. Klasický rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace Beva.

Zapomeneme na to, když loni nebo předloni nechtěli do backstage na Beatovou síň slávy za pódium pustit Ivana Hlase, protože ho ta mladá holčina ústupu nepoznala, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Letos Beatová síň slávy je 22. a 23. května, blíží se to neuvěřitelně. 22. je večírek v pátek, kdy budou slavnostně zahájeny narozeniny a oslavy 150 let Žlutého psa. Ondřej Mama, že jo, 75, Jirka Plechnovotný taktéž 75, to je dohromady 150. Vystoupí Red Baron Band, taky Vavky, jestli se nepletu. Pardon, vystoupí Red Baron Band a Zuzana Michnová. Zuzana Michnová bude uvedena do Beatové síně slávy v kategorii osobnost. Normálně budeme do Beatovky uvádět nové členy v sobotu, ale protože Zuzana si chce pozvat svoje hosty a muzikanty, kteří samozřejmě jsou pracovně vytíženi, tak to uděláme už v předvečer samotné Beatové síně slávy, tedy na večírku Rádia Beat už 22. v pátek. O den později potom uvedeme do Beatovky Pavla Vrbu in memoriam, Vítkovo kvarteto co by kapelu a skladbu lomeno píseň letos uvedeme v podobě skladby Zdroj od Romana Dragouna. Vy, co máte stupenky, ať už na pátek nebo na sobotu, tak dobře. Vy, co ještě ne, tak máte jednu z posledních šancí si je nějakým způsobem pořídit, abyste se tam nakonec, ať už pátek anebo sobotu dostali. Každopádně bude to stát za to. Počasí je domluvené, bude krásně, teplo, žádná zima, a nebo to bude přesně naopak, aby jsme byli alibisticky v pořádku. Těm, co vyrážejí na letošní Beatovou síň slávy, ať už pátek anebo sobotu, na motocyklu, jakékoliv kubatury od 50 až po 1850, tak hrajeme tuhle píseň.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crejso?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tahle skladba se jmenuje Miss You a Foreign Tongues, tedy cizí jazyky, tak se jmenuje úplně nová deska skupiny Rolling Stones, která vyjde v létě. Podrobnosti k tohleté, vidíte, jak se nemůžete rozhodnout k tomu albu nebo k této desce, tak vám řeknu potom po 11. hodině. Mezitím se můžete podívat i na článek na našem webu. Za okamžik zprávy a po 11. hodině John Lennon, Katapult anebo Pearl Jam.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 193. kilometru, to je vlastně od Prahy kolem Brna před sjezdem obchodnímu centru Futurum, je odstavený nákladní automobil, je po požáru, každý se rád podívá, buďte připraveni na případné komplikace. Na Pražském okruhu na 161. kilometru, to je od Černého mostu, jak se to připojuje vlastně k okruhu směrem k Europarku, tak v pravém jízdním pruhu je dopravní nehoda osobního a nákladního auta a zasahuje i do toho připojovacího pruhu. Na Mělníku v Mladoboleslavské zasahuje integrovaný záchranný systém u bouračky nákladního vozu a cyklisty. V Brně na Křížové se srazila dvě osobní auta a ve Frýdku Místku v Revoluční ulici také vyšetřují bouračku dvou osobáků. V Jablonci nad Nisou v ulici Božiny Němcové se srazila dvě osobní auta a pozor, ve Švermově ulici v Ostravě, tam je rozlitý olej na silnici, ať vám to tam neuklouzne.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: www.presbeton.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Přeháňky mají být četnější a lokálně i bouřky. Teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, na severu a západě četnějšími, ojediněle i bouřkami. Večer bude srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 14 až 19, na severozápadě kolem 12, na jihovýchodě a východě Moravy a ve Slezsku 19 až 23.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Colorada dnes porazili Minnesota 5-2 a vedou ve druhém kole playoff NHL 2-0 na zápasy. Český útočník Martin Nečas vstřelil úvodní gol utkání a přidal asistenci. V sérii má už 5 bodů. Rolling Stones chystají vydání nového alba Foreign Tongues. Vyjde 10. července jako 25. studiová deska nahraná v Británii. Obsahuje práci zesnulého bubeníka Vodce a hostem bude třeba i Paul McCartney. Poslechněte si, jak hudba zněla ve studiu při natáčení.
3: Still fuck up. More fuck ups are good.
4: I heard your singing yesterday. I thought it was brilliant.
5: Good timing.

0: guys want to play that a little more?
1: Fuck it.
2: Chords cost money.
3: Ano, to byli noví Rolling Stones. Inflace v Česku v dubnu stoupla na 2,5% z březnových 1,9%. Zdražování táhly hlavně pohonné hmoty a ceny služeb. V dalších měsících se pak čeká další růst, prý až ke 3%. Ústavní soud potvrdil méně peněz pro politiky, kteří sedí zároveň v obecní i krajské samosprávě. Zamítli návrh na zrušení. Plnou odměnu nově vyplácí jen jeden mandát, druhý je omezen na 40%. To byly zprávy Rádia Beat, po nich Katapult.
4: Rádio Beat. Klasik rock.

Tahle píseň se jmenuje Mind Games od Johna Lennona v programu Rádia Beat. Jste ji slyšeli teď, kdy asi za 2 minuty a kousek bude 11:15 dopoledne. Kamarád Johna Lennona Paul McCartney se podílel při nahrávání nové desky skupiny Rolling Stones. Ta deska má název, už je hotová, jmenuje se Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Tu desku produkoval opět Andrew Watt, který pro Stony dělal i tu předchozí desku Hackney Diamonds před 3 lety. Na nahrávce krom Paula McCartneyho a dalších hostů tak se podíleli třeba Robert Smith z The Cure, taky Steve Winwood ze Spencer Davis Group, nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Na té desce zazní i také jedna z posledních nahrávek ze zesnulého bubeníka Charlie Ovoce. Na našem webu radiobeat.cz už jsou 2 singly, které si můžete poslechnout z této nové desky. Jeden se jmenuje In The Stars a druhý Rough and Twisted. Album Foreign Tongues, cizí jazyky od skupiny Rolling Stones, myslím si asi už 2. album kapely, která hraje od roku 1914, tak vyjde 10. července v roce 2026. A to jsou Pearl Jam a ty souhlasí naprosto se vším, co jsem teď řekl. Ano.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny. Plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

0: 6 minut, bude 11:30 dopoledne. Mám velice rychlou dopravní informaci, kterou do býťácké aplikace před chviličkou nahrál Tomáš, který bezpečně ví, kde se mohou připojit do party Anděl s Mikulášem.
1: Býťáci, zdravím, Rychnovsko, Rychnov nad Knižnou, velký rojení čertů, dávejte si bacha, čau.
0: Děkujeme Tomášovi, kdo nemáte rádi mezeru mezi plynem a podlahou, tak si dávejte pozor. A samozřejmě pozor také na řidiče, kteří si slabý výkon motoru kompenzují s hovadilou jízdou. Jsou nejhorší.

Tohle byla skupina Uriah Heep a píseň The Wizard, 2:30 dopoledne. Za chvíločku Journey, taky Luboš Andrš se skupinou Energit anebo Country Girl od Black Sabbath.

naprosté štěstí, že máme tento hudební vkus společný, Journey a Edge of the Moment. Za 11 minut bude 12 hodin, ještě kousek, tedy z dopoledního času nás bývá. Jenom doplnění toho, jak jsem mluvil o nové desce skupiny Rolling Stones, která vyjde 10. července, jmenuje se Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Na našem webu radiobeat.cz je článek, kde jsou podrobnosti, jak ta deska vznikala, tohleto, a taky kdy vyjde, to jsem ale říkal, ale co je hlavní, je tam fotografie, nebo je tam animace, pravděpodobně je to tedy obal té desky, myslím si to, a je to animace obličeje Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda. Je to dané dohromady takovou karikaturistickou, futuristickou formou, kdy jedno oko je takové, druhé oko je zase jiné, pusa je udělaná jinak. Takhle, nejlepší bude, když se na tu fotografii podíváte, protože z té animace na první pohled září jistý děs a hrůza. Myslím si, že kdyby na vás tenhle ksicht vybafnul klidně v roziskřeném odpoledni, někdy v půl druhé, tak tomu dáte poslední 5 korun a zdrhnete tu fotku nebo tu animaci, tak si ji prohlédněte na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz v článku, který se jmenuje Rolling Stones překvapili novou muzikou i deskou.

0: píseň přeloženo do češtiny se jmenuje Roztočím tě jako čmeláka, ve vzduchu se budeš nudit, v originále Rocky Rackle Hurricane od skupiny Scorpions. Teď dohrála na beatu minutu a půl před 12. hodinou. Pepa Lábus připraven na zpravodajský přehled dne. Po zprávách potom bluesová dvanáctka, na to třeba Jiří Schillinger, budeme hrát Yes, taky třeba T-Rex, anebo trošku ostřejší třeba Judas Priest. Teď doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 163. kilometru od Brna směrem na Prahu před sjezdem na Velkou Bíteš. Je dopravní nehoda, s kterou počítejte. Na Pražském okruhu na 22. kilometru od D5 ve směru k D1 je neprůjezdný pravý pruh. Srazila se tam osobní a nákladní auto. Vozidla jsou na blikačkách, ještě tam není policie, buďte připraveni na komplikace. Další informace je od Zdeňka Koudelky z Mělníka. Ale pozor, Koudelka, žádnej doping.
2: Zdeněk Koudelka, Mělník, hlásím nehodu dvou aut na Kokořínské ulici na Mělníku. To jsou se to ze zhora, ze spoda, očelky, prostě je tam tukanec dvou aut a auta upojížejí prostě. Mělník, Kokořínská před hlavním přejezdem u nádraží.
0: Zdeňkovi děkujeme, pozor, v Praze v Uhříně vsi, v ulici za Nadýmačem se srazila dvě osobní auta a ještě jednou Praha, Štěrboholy, Černokostelecká, je to u Zeleného domu, ta velká křižovatka, je tam srážka dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: bydlí.
1: 2.cz
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů. Zítra se zatáhne a až o 6 stupňů ochladí. Jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu. Později večer dojde na jeho západě ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Česká skýtařka Barbora Šumová obsadila na světovém poháru v brokové střelbě v Almaty 8. místo. Do finále postoupila jako jediná z českých reprezentantek, ale po 4 chybách skončila. Volejbalisté Karlovarska získali titul v extralize mužů. V 5. finále porazili obhájce trofeje Levi Praha 3-0 na sety a sérii vyhráli 3-2 na zápasy. V Českém Švýcarsku 5. dnem pokračuje likvidace požáru u Chřibské. Hasiči už zasahují jen ze země. V terénu je zhruba 370 lidí a dohašují asi 5 hektarů. Požár podle zprávy parku vzplanul kvůli člověku. Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů při hodnocení důkazů. Nově by nemohli nižším instancím diktovat, jak mají důkazy posuzovat. Změna by teoreticky mohla ovlivnit i případ Čapí hnízdo premiéra Babiše. Náčelník generálního štábu Řehka vyzývá k posílení obrany schopnosti. Evropa podle něj musí převzít odpovědnost za odstrašení a obranu vzhledem k ruské agresi i změnám amerických priorit. Spojené státy ukončily operaci Epic Fury, při které s Izraelem 28. února zaútočili na Irán. Prý byly splněny všechny cíle a Washington chce zabránit další eskalaci. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
4: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Tohle jsou Yes a Wonderful Stories v programu Rádia Beat 3, možná už tedy 4 minuty po 3, pardon, ne po 3 čtvrtě, ale po čtvrt na jednu odpoledne. Knížka, kterou mám teď v ruce, je asi teda možná tušíte, je to kniha pro vítěze zítřejší detektivky. Napsal jí Václav Fikár, jmenuje se Drahoušek na česneku a je to knížka, která je takovým průvodcem, nebo spíš jsou to takové humorné příběhy a krom jiného tady pan Fikár Václav se rozepisuje o problému, který máme, myslím si, jako ne všichni, ale spousta z nás, snažíme se zhubnout, jenomže v kalendářním roce je spoustu nástrah a překvapení a takových jako pastí, kdy se zhubnout skutečně nedá, protože kalendářní rok je plný akcí, které jsou přímo spojeny tedy s jídlem jako takovým, ať už jsou to Velikonoce, masopusty, různé festivaly, narozeniny, grilovačky, svátky, Vánoce, Silvestr, v podstatě každých 14 dní něco v kalendářním roce, kde se člověk může krásně přežrat. Nicméně, kdo byste chtěli humorné příběhy ze života roztržitého chlapa, který neudrží v hlavě zásadní myšlenky, tahle knížka Drahoušek na česneku je určena právě pro vás. A hlavně tedy pro vítěze zítřejší detektivky. Držím palce, startujeme kousek po 9. hodině. A teď, aby jsme trošku zpřísnili hru, tak si dáme slibované

Jestli by se někde dala uplatnit taková repetice, že by to šlo furt do nekonečna, furt dokola, tak tady u téhle skladby v dobrém slova smyslu myšleno by to krásně šlo. Hot Love, T-Rex, teď je minuta po půl jedné odpoledne, za okamžik Zas a Zas od Krucipisku. Budeme rád Scotta McKenzieho anebo Svíty hned po Beatoskopu s Petrem Šimáčkem.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google spouští v Česku funkci Gimli Memories, díky které si asistent automaticky pamatuje důležité informace z předchozích chatů a poskytuje osobnější odpovědi. Zároveň přidává nástroj pro snadnější přechod z jiných AI služeb, aby nebylo nutné začínat takzvaně od nuly.
0: Bitoskop.
1: Je tu nový odborný web o počasí s přehlednými výstupy českého předpovědního modelu Aladin. Nabízí mapy až na 3 dny dopředu, srovnání jednotlivých výpočtů a pohled na Česko i střední Evropu. Jmenuje se Aladin NVP.
0: Bitoskop.
1: Robota určeného na operace totální náhrady kolenního kloubu kupuje pražská nemocnice na Františku.
2: Zastupitelé hlavního města schválili poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 10 milionů korun. Za tyto peníze se krom samotného robota, který zpřesní samotný výkon a zkrátí dobu rekonvalescence, zajistí také modernizace celého ortopedického oddělení. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Bitoskop tímto končí.

0: pravidlech každý den, že nebo večer slunce zajde a ráno vyjde zás, když vezmeme v úvahu, že Země je placatá, tak tenhle proces jde velmi obtížně provést, ale budiš, promineme to skupině Krucipisk a Tomáše Hajíčka, pochopitelně zdravíme. Je 12:45 odpoledne, Iva ví o bouračce na Karlovarské v Praze.
1: Ahoj, tady je Iva, hlásím jednu nehodu úplně čerstvou v Karlovarská ulice u Myčky směrem do centra, dvě auta a docela se to tam štosuje, až už teďka je kolona po řepy, takže byťáci z nohu splynu na Karlovarský. Ahoj.
0: Ivě, děkujeme. Dopravní informace, pokud víte o něčem, co může jiným býťákům za volantem nebo řídítky pomoci, tak přes býťáckou aplikaci naprosto ideální, anebo postaru jako Iva před chviličkou 210 32 33 34.

0: so high.
1: Vaše žena! Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crazo?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu.

0: svoji karikaturu na oficiálním logu našeho rádia, tedy Ozzy Osbourne, Ghost Behind My Eyes, muzika, která teď dohrála. Připraven, aspoň doufám tedy, by měl být Pepa Lábus na zprávy na 13. hodinu. Po zprávách potom Enter Sandman od Metallica, budeme hrát Free as a Bird od Beatles, Led Zeppelin, nebo třeba Vítkovo kvarteto. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 163. kilometru ve směru na Prahu, je to před sjezdem na Velkou Bíteš, je tam dopravní nehoda, zdržení už kolem 10 minut. Na D11 na 52. kilometru ve směru na Hradec Králové je dopravní nehoda dvou osobních vozů a mezi sjezdy na 50. do Pšice a 62. kilometru Chlumec nad Cidlinou je D11 uzavřena. Neprojedete. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál směrem k D1 mezi 27. a 20. kilometrem je kolona zhruba asi na 5 minut a kousek pro osobní auta. Ve Zlíně dvě bouračky, jedna je u pekárny, tam se srazilo nákladní a osobní auto, a druhá je v ulici k Pasekám, tam jsou v sobě dvě osobní auta. V Plzni vzadu na Borských polích v Podnikatelské ulici se řeší havárka cyklisty, na místě záchranka, policisté i hasiči. V Přerově u Komenského nebo na Komenského ulici narazilo osobní auto do sloupu. V Berouně v Koněprus zasahují kompletně všechny složky integrovaného záchranného systému u havárky dvou osobních vozů a ještě jednou Plzeň, Palackého náměstí od Plazy směrem ke křižovatce u pošty se řeší havárka dvou osobáků. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů. Zítra se zatáhne až o 6 stupňů ochladí. Jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. Základní podobu 49. ročníku legendární soutěže, která se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii, představili organizátoři na tiskovce v Paříži. Součástí rally mají být 3 zcela nové etapy. Start i cíl bude nově v ekonomickém městě krále Abdaláha u Rudého moře. Koalice ANO, SPD a motoristů se na mimořádné schůzi sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti vládou a hrozícím výrazným růstem zadlužování České republiky. Chce tak bránit přijetí návrhu podle představ vlády tak dlouho, jak to bude možné. Dnes zasáhnou silné bouřky a deště stejně jako včera hlavně západní, severní a střední Čechy. Přes den se budou tvořit lokální bouřky. Výraznější pásmo by pak mělo zasáhnout Čechy ve večerních a nočních hodinách. Srážkové úhrny mohou dosahovat až k 30 mm. Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací, ještě předtím 3 lidi letecky evakuují. Ve Švýcarsku se pak už jeden nakažený muž léčí. Další z nemocných bude přepraven na Kanárské ostrovy, druhý do Nizozemska a třetí do Německa. To byly zprávy, po nich přichází Metallica. Na Rádiu Beat.

0: Namačkáno hlava na hlavě, pálící slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

Podobně jako Pavel Horňák měl skladbu Kdo ví, taky Vítkovo kvarteto má skladbu se stejným názvem, tedy Kdo ví. Za minutu a kousek bude 1:30 odpoledne. Mám tady další dvě stupenky na Ota Baláš Dan Barta Rock Orchestra. Už tento pátek, tedy 8. května od 19 hodin v Zámecké jízdárně, ale neřeknu v jakém městě. To je součást otázky, na kterou když správně odpovíte, tak ty dva lístky dostanete. Hrát se bude repertoár skupin Boston, Toto a Chicago. Je to zcela nový autorský projekt Oty Baláže, který spojuje jak muzikanty, špičkové muzikanty, tak exkluzivní solisty. Na pódiu bude smyčcové kvarteto, taky dechová sekce skupiny J.A.R., Mirek Chyška bude na kytaru, Dan Barta za mikrofonem, solový zpěvák Jaroslav Turek a

dalších spoustu muzikantů. Vy můžete mít dvě stupenky na tuto štancparádu, která je už pozítří v pátek 8. května, když správně odpovíte jako 13. v pořadí, musíte se prostě dopsat jako 13. A ještě navíc správně odpovědět, kde se tato akce koná. Jestli v Českém Krumlově, nebo v Moravském Krumlově, nebo v Berouně, anebo v Moravském Berouně. 720 001 222, akce je 8. května v Zámecké jízdárně. A teď ještě vědět, v kterém městě. Buďte 13. držím palce.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+. Beat.cz.

0: Je to tedy Co ti dám, tak se jmenuje ta píseň. Pod stromeček Vladimír Mišík na beatu, minutu před 14:45 odpoledne byly ve hře stupenky na Ota Baláš Danbarta Rock Orchestra na pozítřek, tedy pátek 8. května. Do jakého města asi tedy tušíme, nicméně kdo se dopsal jako 13.
1: No, Roman.
0: Romane, 13 je tvoje šťastné číslo, dá se říct. Tady
1: perfektní.
0: Tak poslouchej, jenom aby jsme tedy dostali té správné odpovědi. Zámecká jízdárna 8. května Ota Baláš Danbarta Rock Orchestra, Český Krumlov, Moravský Krumlov, Beroun, anebo Moravský Beroun, schválně, o?
1: No, Český Krumlov.
0: Je to v Českém Krumlově, ano, v zámecké jízdárně. Já ti pošlu dva lístky, buď tam prosím tě nejpozději v 7 hodin večer v Českém Krumlově, aby si stihnul začátek, protože začátek je ze všeho nejlepší, jo. Ne, já si srandu, samozřejmě celé to představení bude stát za to. Věřím tomu, že si pošmákneš ta jména, že jo, Danbarta, Ota Baláš, Mirek Chyška, Jaroslav Turek, je AR dechová sekce, Smyčcové kvarteto. Věřím tomu, že a navíc to počasí, jo, jak je to domluvený všechno, že jako prší a najednou v pátek lusknutím prstů a bude parádní počasí, jo, večer. Tak velká gratulace a dej pak vědět, jak jim to šlapalo teda, jo?
1: Jasně.
0: Dobře, děkuju, gratuluju, měj se, čau.
1: Jo, díky, ahoj.

0: Midnight Rider v programu Rádia Beat. Dvojka se přiblížila, tedy čtrnáctka. Pepa Lábus má zprávy, Standa Rubáš, Hodinu tupláků. Když jsem koukal, tak Standa si tam na první dvě po sobě jdoucí skladby připravil dvě písně od Kachnino kapely, tedy od skupiny AC/DC. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, jak už od nás víte, od Brna na Prahu na 168 km u 9 křížů se brzdí, kolona je až ke sjezdu na Velkou Bíteš, zdržení 10 minut určitě pro osobní auta. Na Pražském okruhu na 24 km ve směru od letiště k D5 se srazila dvě osobní auta, na D11 od Prahy na Hradec Králové na 54. kilometru je porouchaný nákladní automobil a v Havířově v ulici na Bartošůvce se řeší dopravní nehoda, je to vážná havárka, vyprošťují tam osobu, buďte tam býťáci maximálně opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů. Zítra se zatáhne a až o 6 stupňů ochladí. Jinak se očekává počasí podobné tomu dnešnímu. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Vítko Přiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marožána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 Francouze Iga Amberta. 55. hráč je tak Kopřiva zdolal o 6 příček výš postaveného Marožána za hodinu a 19 minut. Premiér Babiš obrátil ve svém postoji k naplňování závazku na obranu. Na summitu v Jerevanu totiž novinářům řekl, že Česká republika splní 2% obranných výdajů ještě v tomto roce. V dubnu přitom ještě nedostatečný rozpočet hájil. Chybí v něm zhruba 20 miliard, napsali to dnes novinky.cz. Slovenská vláda schválila vyslání slovenských vojáků na pomoc s likvidací následků po rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko. Součástí pomoci má být i nasazení dvou vojenských vrtulníků typu Black Hawk. Ty mohou výrazně urychlit dohašování z těžko přístupných míst a přepravu vody. Návrh na vyslání slovenských sil předložil kabinetu ministr obrany Kaliňák na základě oficiální žádosti České republiky o mezinárodní pomoc. U pacienta nakaženého nebezpečným hantavirem, který leží v nemocnici v Curychu, se potvrdila jeho americká varianta nemoci. U té byly už dřív, na rozdíl od evropských variant, zaznamenány i přenosy z člověka na člověka. Oznámil to švýcarský vládní federální úřad pro veřejné zdraví s tím, že muž dřív cestoval na palubě lodě MV Hondius, kde už zemřeli 3 lidé a kde jsou další nakažení. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: AC/DC a jejich pokus o vraždu všech rozhlasových moderátorů napříč celým světem v téhleté písni, protože ve chvíli, kdy dneska bych se nebál říci, že je úplně nejaktuálnější ze všeho, protože když se třeba podíváte na beatový web, tak zjistíte, že bez varování jen tak prostě Rolling Stones poslali do světa zprávu, strhali všechny weby, když oznámili, že vydávají novou muziku, novou desku a tady rovnou i nějaký ten nový single. Tak si pojďme dát Tuplák kapely Rolling Stones.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Takhle se pozná absolutní legenda, protože tohle si může dovolit opravdu udělat akorát legenda. Žádný varování, žádný rozhovory, prostě najednou prásk na světě je obal nové desky, informace s tím, že 10. července vyjde deska Foreign Tongues a bude obsahovat celkem 14 nových skladeb kapely Rolling Stones, s tím, že jsou na ní i nějaké poslední nahrávky, na kterých se ještě podílel Charlie Watts. Jsou na ní hosté jako Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood nebo Chad Smith. A zároveň, tak jak to kapely dělají, když už tedy vypouští tyhle informace, tak přichází single. No tak z toho oni řekli, hrc, pošleme tam singly rovnou dva. Jeden z nich se jmenuje In the Stars a je to právě ta věc, která teď tady dohrála na Beatu. Kdybyste si chtěli zopáknout, tak stačí poslouchat vysílání Beatu anebo se podívat na náš web, protože tam je tato píseň ještě jednou k puštění, tak jak ji vydali Stouni. A je tam i druhá, Rough and Twisted, to je ten druhý single, který dneska ráno vyletěl do světa prostě jen tak, abychom se měli na co těšit. A pecky jsou to obě Stouni, čím jsou starší, tím podle mě hrajou líp.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: CZ.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

0: Michal Prokop na rádiu Beat v Tuplácích, tedy dvakrát za sebou i s Framusem 5. Blues o spolikaných slovech, to je jedna. Blues o víkendu, od kterého jsem si tolik sliboval, to je ta druhá, která právě teď dozněla. Víkend se blíží, i tento týden je takový lehce zkrácený, zatímco říkáme, že čtvrtek je malý pátek, tentokrát platí, že čtvrtek je velký pátek. A pokud bych náhodou byl tak zblblej, což jsem, jak se mi míchají ty dny a tvrdil jsem vám třeba, že ve čtvrtek je pátek nebo obráceně, tak mi to rovnou prosím odpuste. Česká muzika v Tuplácích, zpět k ní, ta dozněla, vždycky se snažíme tady na beatu mezi 14. a 15. dát alespoň jeden tuzemský tuplák. Pro dnešek máme tohle nepsané pravidlo úspěšně za sebou a můžeme se zase věnovat té muzice zahraniční. Co třeba takový Uriah Heep? Pojďme si dát Come Back to Me a taky Between Two Worlds.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Crayso.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tupáci na čtyřech kolech.
1: To by bylo k dnešním tupákům a vlastně částečně i hetrikům, protože Jurahy nakonec byly věci tři, Blood Red Rose se nám tam taky vešla a mně přišla škoda, kdyby jsme ji nepustili, a tak jsme ji tedy pustili. Teď ale na jiné téma, a to jsou Markvartice, Šilheřovická ulice, nehoda osobního s motocyklem, prý bez zranění, což je vlastně dobrá zpráva u takovéhle nehody, kde v tom motocykl figuruje. Ale projíždějte opatrně, soupis tam probíhá. Na 650 se příjezdu do Ostravy jsou sobě tři osobáky i tady se sepisují škody. Z Žadce přichází zprávy, a to z Husovy ulice, o tom, že je tam nehoda dvou osobních aut a přicpaný tím pádem jeden pruh v průjezdu, tak s tím býťáci počítejte. No a z Kralovic v okrese Plzeň Sever je to nehoda v Tyršově ulici, tady je to snad prý taky bez zranění, ale překáží to fest, jsou tam sobě čtyři osobáky a policie, která sepisuje, vyšetřuje a fotí. Buďte tam tedy velmi opatrní, nejenom tam, buďte opatrní všude.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: CZ.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno až polojasno. Postupně místy s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: V hokejovém Litvínově končí po 6 letech jeho generální ředitel Pavel Hynek. Klub uvedl, že k tomu došlo po vzájemné dohodě. Hynkův odchod souvisí se změnou ve vlastnické struktuře klubu, ke které by mělo v nejbližších týdnech dojít. Po uplynulé sezóně skončí v pozici majoritního vlastníka společnost Orlen Unipetrol. Kontrolu nad klubem by měla převzít skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzin se bude moci prodávat maximálně za 44,52 a nafta za 44,60 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 44,46 za litr benzinu a 44,68 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzinu nepatrně zvýšily, u nafty naopak mírně klesly. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou zhruba 7 miliard 900 milionů korun z VZP. Návrh ministra zdravotnictví Vojtěcha dnes schválili senátoři. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Díky převedení peněz menším pojišťovnám má dojít ke stabilizaci systému zdravotního pojištění. Slovenská vláda zrušila omezení pro tankování nafty i zvláštní ceny pro auta se zahraničními značkami. Rozdílné ceny pro cizince Slovensku vytýkala Evropská komise. Opatření se ruší od pátku. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

Někdo čeká na alibi, tak jako ten Lizzy v téhle skladbě, a někdo čeká na bytovou pumpu. Už tady bylo několik dotazů, že se otepluje. Chlapci, kde pak máte pumpu? Tak tu první, to už můžeme prozradit, máme v Liberci a máme ji ještě teď v květnu, to se všechno stihne 20. ve středu. Se uvidíme na parkovišti u Ocenisa Liberec, standardně, tak jak to na pumpě bývá, od 11 do 17 hodin, standardně s mobilním studiem, které je už dávno oprášeno, protože jak dobře víte, tak jezdíme do mého oblíbeného Baker's Crownu každý měsíc, takže to mobilní studio funguje, i když pravda teď tady procházel Karel, který říkal, že to zase rozebral, předělal tam 15 funkcí, dvě vyndal a 6 jich přidal a smontoval to dohromady. Takže bude vlastně nové to mobilní studio, dá se to říkat, takže si ho budete moci vyzkoušet přímo naživo, přímo v Liberci na té naší první beatové pumpě tohoto roku. Samozřejmě, že během roku budou pumpy další na dalších místech a včas vám řekneme. Tu první si ale notýsku napište, uvidíme se 20. května u obchodního centra Nisa v Liberci.

Slejtejch, Mama, We're All Crazy Now, to je muzika, která dohrává v 15.40 tady u nás na Beatu takhle při středě, kdy svátek má Radoslav, to jen tak pro doplnění, aby nám tohleto neuniklo, je Mezinárodní den nedržení diety, jo? Tak to je svátek, který se dá oslavit, tady mě napadá spousta způsobů, jak to spáchat, jak na chvilku zavřít ovoce a zeleninu někam na petlici a věnovat se úplně nějakým jiným radostem. Je taky Mezinárodní den zdravotních sester, takže pokud vás ještě dneska čeká nějaký to setkání, kde vám ho řadně vyšetří, tak vemte sestře bombošku, třeba to potom nebude až tak invazivní metoda, to můžete oslavovat. Je taky Mezinárodní den zdrávek, tedy škol, kde ty sestry vznikají, jo? To je další jedna věc, kterou můžete oslavovat během toho dnešního dne. A taky mají dneska svátek masožravý kytky.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Tohle Animals na konec hodiny, na začátek další přijde taky zvíře, za chvilku přinese čerstvé zprávy. Já vám slíbím Cata Stevense, Midnight Oil a Queeny, teď ale taky zprávy, které nejsou úplně z těch nejvtipnějších. Pardubice, Pražská, tady se teď řeší nehoda osobního s motocyklem, místo průjezdné, ale se zvýšenou opatrností, protože to tam zabírá ten prostor, počítejte s tím. Brněnská dálnice na 220. kilometru, jako byste chtěli přes Brno jet na Prahu, zkrátka ze zhora dolů, tak tady počítejte, že je porouchaný a kolem něj je nějaký pohyb. Na Hradecké dálnici je stejná situace ve směru z Prahy pryč, a to na 20. kilometru. Když pojedete ze Zlína na Tečovice, vyhýbáte se taky dopravní nehodě a jejímu vyšetřování. Tahle je bohužel vážná. Došlo tady ke střetu osobního s chodcem na místě, proto všechny složky IZS. No a na komunikaci číslo 68 km 3,5, to znamená, jedete-li jakože od hranice směrem na Třanovice, tak někde na úrovni Střítěže počítejte, že je havarovaný auták, který se tam obtížně objíždí, a že tam tady můžete taky zůstat chvilku viset, protože ta situace je tam v tuhle chvíli prý docela nepřehledná. Jeďte prosím velmi opatrně, všem šťastnou cestu, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: www.radiobeat.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno až polojasno. Postupně místy s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňáková postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Kopřiva porazil Fabiana Marožána z Maďarska 6-3, 6-3. Siňáková pak vyřadila semifinalistku loňského Roland Garros Lua Boissonovou z Francie 6-2, 6-3. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmu důchodového systému i to, že živnost budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna, která koaliční většinou bude moci veto Senátu přehlasovat. Některá místa v České republice pořád trápí vážné sucho, i přesto, že už se tento týden vyskytují bouřky. Ještě horší situace je na sousedním Slovensku, kde v dubnu podle slovenského hydrometeorologického ústavu pršelo nejméně od roku 1881. Na některých místech Slovenska nebyly za celý duben žádné srážky. Americký prezident Trump dnes odpoledne našeho času na své sociální síti znovu pohrozil Iránu bombardováním, a to pokud Tehrán neuzavře dohodu, která povede k otevření Hormuzského průlivu. Deníku New York Post mezi tím řekl, že je příliš brzy na jeho přímá osobní jednání s Tehránem. Podle agentury Reuters a řady dalších médií teď Spojené státy čekají na iránskou odpověď na návrh na ukončení války. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází další roková pecka na Rádiu Beat.

The Buffle, tedy vzkaz v láhvi, nebo vzkaz vo flaše by se dalo říkat, tak to je ta píseň, která dohrává právě teď před půl pátou, přesně 2 minuty před půl pátou, dohráli Police se Stingem tady na beatu. Kdybyste se ptali na další muziku, kterou pustím, tak může to být třeba Paul McCartney, už tady o něm byla řeč v souvislosti s tím, že je jedním z vězných hostů na nové, teď ještě připravované, ale částečně odtajňované nahrávce kapely Rolling Stones, 2 nové singly najdete na beatovém webu a zbytek na ten si musíme ještě chvilku počkat. Tak Paula McCartneyho dáme ho živě, dáme ho zároveň jako pozvánku na dnešní večer živáku na vaše písemná přání. K tomu kabáty za české muzikanty a ZZ Top za ty americké. To všechno za malou

Žízeň za námi, před námi jsou triumf a taky rozhodnutí se toho, jak budeme hrát příští týden. Pozorně to sleduju a ono se to tak jako mele. Stále se to jako úplně nedomlelo, teda na některých těch pozicích. Že by vyhráli Winery Dogs, Alabama Hot Streak, tomu už úplně věřit nechci. Ani naše české skvělé oči nevypadají úplně na favorita. Deska Out of Jail je na ocásku toho vašeho beatového lasování. Velkou šanci zatím takhle při středě zdá se nemají ani Toutou se svou 14. Ale pak je to trošku divočina. Motorhead Bad Magic, to je favorit našeho beatového hlasování z roku 2015 v tomto týdnu na webu Rádia Beat od samého začátku. Ale co se děje za ním, tam se to tak jako hádá. Mezi Hollywood Vampires a Johnem Mayallem. Záleží tedy na tom, jestli máte raději blues, nebo raději takový ten hard rock, který hrají Hollywood Vampires. Měli byste jednoznačně i beatáci rozhodnout. Zatím je to opravdu velmi těsný a jak víme, 3 půlnoční alba, ty vám rozhodně pouštět v příštím týdnu nemůžeme, budou pouze 2. A tak rovnou apeluji na ty, kteří se vydají na beatový web, aby si poslechli nové Stony, aby si prohlédli mapku a věděli, kam 20. května pojedou na beatovou pumpu, aby taky zahlasovali vpravo nahoře v té naší anketě pro tu kterou desku, která je jejich nejoblíbenější, protože jenom taky postrčí blíže tomu titulu půlnočního alba a jen tak se ta deska může dostat do beatového éteru.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Jaroslav Bartoň, kytarista skupiny Krejso.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme k dopravě, byťáci. Blíží se pátá, ono se to tak jako hodí a navíc vrcholí odpolední dopravní špička, což je poznat, když se podíváte do dopravních map. Třeba jižní spojka, tak ta je v mnoha ohledech opravdu velmi tmavě červená. Zvláště tedy se to týká těch, kteří se snaží prchnout z Prahy pryč směrem na Brno. Protože někde na úrovni Opatova je jedna dopravní nehoda, na úrovni Chodova je druhá dopravní nehoda směrem ven z Prahy a proto se stojí. Stojí se od Chodovce, stojí se od ulice 5. května, stojí se někde od Krčkého zámku po jižní spojce směrem sem na ten nájezd na D1, tak s tím počítejte. Tady rozhodně ztratíte nějaký ten čas. Klasikou je D5 na příjezd do Prahy, ta už dneska zacpaná je taky někde od Loděnice směrem k Ořechu, s tím byste počítat měli. No a ucpáno je i před Brnem, už je to takové. Včera jsem říkal, že je ta kolona nezvykle krátká, dneska je o chlup delší, začíná u Domašova. Jedete-li na Brno a týká se to samozřejmě hlavně nákladních aut, ty tam stráví spoustu času, tak i dnes je tohleto věc, která vás na cestách trošku zpomalí a je potřeba s ní počítat. Když jsem u těch dálnic, tak D3 140. km ve směru Mezno Kaplice, porouchaný auták, pohyb kolem něj, projíždějte opatrně. Velmi podobná situace je taky na D48 na 51. km, to znamená Rybí Český Těšín, porouchaný auták, je tam bokem mimo ty jízdní pruhy, ale občas z něj může někdo přečuhovat, tak tam projíždějte velmi opatrně. No a D5, 75. km na Prahu, tady se válí jakýsi předmět na dálnici. To je taky dobré vědět a dívat se daleko před sebe. Ozýváte se z Hradce Králové, tady z Metkovy ulice je tam nehoda dvou osobních aut. No a na čtvrce Učkyně na Prachaticku je hlášena havárie osobního auta. Do domu na místo jede hlídka policie České republiky a bude se sepisovat. Tak s tím, byťáci, počítejte.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Byť.

0: www.beton.cz. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude většinou oblačno až polojasno. Postupně místy s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink před švédskými hrami v Ängelholmu kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch Katena aréně. Tam si zatrénovali včera odpoledne. Znovu na led půjdu až při zítřejším ranním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku. Český hydrometeorologický ústav dnes vyhodnotil bouřkovou situaci jako potenciálně rizikovou a vydal v souvislosti s tím výstrahu. Zároveň upřesnil, že silné bouřky se budou týkat hlavně západní části republiky. Na možný vznik bouřek upozornil už ráno, odpoledne předpověď upřesnil, aby dal výstrahu před silnými bouřkami. Výstraha platí v pásu od Šumavy přes střední Čechy až po východ Čech a platí do půlnoci ze dneška na zítřek. Ministerstvo spravedlnosti postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání ministra životního prostředí Červeného. Uvedl to tiskový odbor úřadu. Politikovým možným pochybením se tak bude dál zabývat nymburský městský úřad. Server iDnes.cz napsal, že Červený neuvedl ve vstupním oznámení majetku mimo jiné spoluvlastnictví domu, který později převedl na manželku. Hrozí mu proto pokuta. Slovensko chce vyslat své stíhačky do mise Severoatlantické aliance, která chrání spojence v Pobaltí. Stát by se tak mělo do konce příštího roku. Dnes to ve Varšavě řekl místopředseda slovenské vlády a ministr obrany Kaliňák. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.

0: Jsou věci, které prostě nenaplánuješ, ale těžko se začíná, těžko se věří tomu, že by to měla být snad nějaká náhoda, protože sotva se tady rozehrály Marcias, které jsem si dal do přehrávače a odpinknul jsem to tady tlačítkem play, tak mi na druhé straně tady, kde máme počítač, pípnul mail od Ondry Fensla, který začíná větou Oscar Petr odletěl za Petrem Kalandrou k nebeské bráně a v součástí toho mailu je pozvánka na poslední rozloučení s Oscarem Petrem. Tak a teď mi řekněte, že to je náhoda. Je 17 hodin a k tomu 15 minut. Standardu Báš přeje pokud možno příjemné odpoledne, to středeční, kdy svátek mají Radoslavové a radost nemají ti, kteří jedou v ulici Přátelství.
1: Když se jede z Uřívnětí do Říčán, tak jak je odbočka na kolovraty, tak paní přehlídla kamion a napadala to pod něj v křižovatce, takže se to tam pouští kyvadlově v oběma směry, jak na Uříně, tak na kolovraty a jsou tam dost značný kolony. Takže kdo tam jede, je to ulice Přátelství, takže kdo tam jede, ať počítá jako s docela velkým zdržením.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

si krok. Radio Beat.

klasický rock. Radio B.

0: Genesis jsou za námi, je přesně 17:30, chystají se menšinové sporty, jejich celodenní souhrn, také AC/DC, Neil Young, taky tohle.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A doufám, že se jednou v životě dočkám toho, že zapnu podkres dopravy a řeknu, nic tu pro vás nemám, ale s jistotou to teda nebude úplně dneska, protože teď tady toho pro vás mám dost. Dělnická ulice v Bruntálu, nehoda dvouosobních aut, tam počítejte s probíhajícím vyšetřováním. Vážná dopravní nehoda je taky ve Stříbře na Tachovsku v ulici Palackého. Osobní auto srazilo chodce, na místě jsou všechny složky IZS. Jedete v Ostravě po Hlučínské, vyhýbáte se nehodě dvouosobních aut, opatrně.

0: Buďte taky na D1 na 297. kilometru směrem dolů na Přerov. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a v něm porouchaný auťák. To je věc, která stále platí. Kolony máme pořád ještě. A pořád ještě platí ten přicpaný výjezd z Prahy směrem na brněnskou dálnici. Dvě dopravní nehody tam jsou. Jedna na Chodově, jedna na Opatově. No a kolona má tři ocásky. Jeden jde ze spora jako od Spořilova, druhý jde středem jakože z ulice 5. května už někde od Krče. A třetí den na jižní spojce od Krtského zámku směrem právě na ten sjezd k ulici 5. května a ven z Prahy. Počítejte s tím, býťáci. Na druhé straně máme D5, tam nám to postává někde v půli cesty mezi Loděnicí a Rudnou. Tam začíná kolona a tradičně vydrží k Ořechu. Druhý konec to má u Zličína i tudy. Poskakujete v koloně směrem na Ořech, tak počítejte, že i dneska tohleto tradiční místo je tedy vydatně přicpané. Před Brnem to zpomaluje už někde od Domašova na D1 směrem ke spojení s D2 je přicpáno taky docela dost vydatně. Mějte to na paměti, vyražte včas a hlavně jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Večerové sporty na rádiu Beat.
1: Basketbalisté Nymburka vyhráli v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili do semifinále ligového play-off. Dále jdou i Pardubice, které stejným poměrem ukončili sérii s Pískem. Basketbalisté Brna si poradili s Děčínem a snížili na 2-3. Extraliga pozemního hokeje nabídla vysoké výhry i boj o Final Four. Hokejisté Prezidentu porazili Bohemians, ale pak vysoko prohráli se Slavií. Litice zůstávají v čele. Mezi ženami pozemkářky Litic a Rakovníka vyhráli dvouciferně, Slavie uspěla v Hostivaři a Hradec Králové remizoval s Liticemi 0-0. V první lize národní házené si Příchovice po dvou výhrách upevnili vedení v tabulce a mají 7bodový náskok před Krčínem. Ten jedno utkání vyhrál a jedno prohrál. Plzeň Újezd dvakrát doma zvítězila, ale body zvenku si odvezli Svinov i Ostopovice. Poslední Přeštice v boji o záchranu jednou vyhráli a jednou vysoko prohráli. Rugbysta Forst ukončil hráčskou kariéru. Útočník Sparty a Pragy odehrál poslední soutěžní zápas 1. května. Patřil k oporám reprezentace a v domácích soutěžích nazbíral stovky bodů. Kentucky Derby vyhrál hřebec Golden Tempo, který po finiši z posledního místa dovedl k triumfu jockey Ortiz. Poprvé v historii slaví vítězství i trenérka De Voxová. Teprve 19-letý francouzský cyklistický talent Seysa se stane nejmladším účastníkem Tour de France za posledních 89 let. To byly středeční sporty. Radio Beat.

Neil Young na beatu, Old Man je za námi, před námi jsou živáky na vaše písemná a nejenom písemná přání, to je věc, kterou už jsem sliboval a ještě ji určitě připomenu, ale připomenu ji s tím, že už teď dopředu můžete ládovat zásobník těmi svými nápady na to, co by se na beatu mělo hrát v průběhu toho dnešního večera. Myšleno tady od 8 až do půlnoci, kdy tu bude Honza Hamerník a bude za A vybírat z vašich zpráv, z vašich SMSek, z vašich mailů a taky zvedat telefony s číslem 210 32 33 34. Tak volat samozřejmě až po 8 a do té 8 můžete klidně psát svoje tipy na to, co by to mělo být. Má to jedinou podmínku, musí to být živák a musí to existovat. Jestliže vymyslíte něco z Bruce novýho, třeba nový Stone v živý verzi, tak tam úplně sloužit nemůžeme. Ale jinak to nemá hranici vůbec žádnou. Klidně k tomu svému nápadu na to, co si pustit po 8, přidejte i nápad, co komu vzkázat přes éter rádia být, protože to se samozřejmě taky smí. Než přijde ke kormidlu Honza, tak sem přijde Petr Korál a prověří sluch Jardy Bartoně z kapely Krejson. Jarda bude mít dneska ten úkol rozpoznat, zhodnotit to, co se na beatu bude hrát mezi 7 a 8, tedy než vypuknou ty naše pravidelné středeční živáky.

0: Can't keep the good band down, tahle muzika od kapely Uriah Heep dozněla, my jsme se s ní dostali až do toho bodu, kde vám můžu slibovat, že se společně podíváme nikoli na čerstvé novinky, ale naopak na úplně starý, ultra starý kusy z let 60. Six o'clock, rok po šesté bude, Pepa v šest bude taky, naposledy dneska s čerstvými zprávami, před Pepou už nám zbývá jenom jedna věc.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Říct si, že kdo vyjede v Říčanech do Říčanské, tak bude chvilku stát a bude se vyhýbat dopravní nehodě nebo osobních aut. Vyšetřuje se tam právě teď, je to velmi čerstvá informace. Opatrnějte na 640, na příjezdu do Brna se pohybuje chodec, který vstupuje do vozovky. V podstatě má takové ty pohyby do LK, jako Tetřev Honzlovec, takže tam buďte velmi opatrní. D35, 127 km z Ostrova na Sedlice, tam počítejte s porouchaným autákem, vyšetřuje se také v Kralupech ve Veltruské ulici. Tam je osobní s autobusem v sobě. No a na 11 u Všestar na Hradecku, na Královéhradecku, tak je prý komunikace teď průjezdná pouze jedním pruhem právě kvůli havárii vozidla, která se tam stala a probíhá tam kyvadlovka, která to přicpává s obou stran. I s tím byste měli počítat, jděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: CZ.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, postupně místy s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Později večer dojde na jeho západě k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 20, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Po představení nového trenérského týmu v čele s Patrikem Augustou hlásí hokejová Sparta i první letní posil hráčského kádru. Vrátí se po 13 letech útočník Jiří Sekáč. Ten už ve Spartě působil v sezóně 2012-13, když v ní hostoval Zelva Praha. Česká republika podle údajů zveřejněných vládou základní závazek dávat na obranu 2% HDP neplní dlouhodobě. Ministr obrany Zuna to vysvětluje tím, že aliance začala výdaje posuzovat přísněji. Experti z bezpečnostního prostředí ale tvrdí, že si české vlády do obranných výdajů započítávají i nesouvisející položky. Na summitu NATO v Ankaře proto Českou republiku pravděpodobně čeká silná kritika. Napsali to dnes novinky.cz. Po víc než 10 letech se dnes pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma vždy od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Do konce roku chce správa Pražského hradu v zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla dnes proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle dnešního prohlášení francouzského ministerstva obrany se jedná o přípravné kroky pro budoucí misi zaměřenou na zajištění svobody plavby v Hormuzském průlivu. Píše to agentura Reuters. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
1: Six o'clock rock na Radio Beat.

Aneta Franklin na rádiu B, Respect, předtím Purple Love, Help Me, to byly dvě šedesátky po šesté, ta třetí, kterou máme před sebou, by měla být taková taneční dra. Ne, že by ta Aneta třeba zrovna taneční nebyla, se mnou to smíkalo celkem, ale jedna taková v ostřejším rytmu, píseň, kterou taky předělal kdekdo a pokud bychom hledali, tak bychom neměli úplně problém najít ji třeba v diskografii Beatles. U Creedence se objevuje a ve spoustě dalších jiných diskografiích, protože v 60. vznikla a líbila se poprávu. Jmenuje se Good Golly Miss Molly. Ta verze, kterou my si tady pustíme, bude od Swingin' Blue Jeans a pak už se na ty 60. můžeme tak jakože ne vybodnout, ale podívat se i na muziku z dalších jiných dekád. Good.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Tak se pojďme ještě jednou podívat na aktuální dopravní situace, která se zlepšuje, tak jak po červozu na silnicích klesá, přesto jsou tady místa, kde byste měli být opatrní. Na Olomoucku, Samotišky, tam Kopecká ulice, tady se řeší havárie cyklisty a vypadá to, že ta je se zraněním. V Praze, v ulici v Holešovičkách je neprůjezdný střední a levý pruh po nehodě dvouosobních aut, tam to bude nezábavné a štruchlivé. Na D10 40. km z Prahy pryč nahoru, tak je hlášena havárie nákladního s dodávkou. Vyšetřuje se také v Bruntálu, a to v Břidličné ulice, i tady osobní auto s cyklistou. A pak ještě jednu nehodu bych tady měl, a to je příjezd do Králova dvora od Berouna. Tady je hlášen požár vozidla na místě policisté a také hasiči. Průjezd velmi omezen, pochopitelně, v tomhle místě. Počítejte s tím, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google spouští v Česku funkci Gimli Memories, díky které si asistent automaticky pamatuje důležité informace z předchozích chatů a poskytuje osobnější odpovědi. Zároveň přidává nástroj pro snadnější přechod z jiných AI služeb, aby nebylo nutné začínat takzvaně od nuly.
0: Vítoskop.
1: Je tu nový odborný web o počasí s přehlednými výstupy českého předpovědního modelu Aladin. Nabízí mapy až na 3 dny dopředu, srovnání jednotlivých výpočtů a pohled na Česko i střední Evropu. Jmenuje se Aladin NVP.
0: Vítoskop.
1: Robota určeného na operace totální náhrady kolenního kloubu kupuje pražská nemocnice na Františku.
2: Zastupitelé hlavního města schválili poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 10 milionů korun. Za tyto peníze se krom samotného robota, který zpřesní samotný výkon a zkrátí dobu rekonvalescence, zajistí také modernizace celého ortopedického oddělení. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.

A furt je dobrý, Vláďa Mišík. To je muzika, která dohrává, která už taky dávno spolu s Vláďou dávno tomu je u Vítové síně slávy rádia. Skoro bych se nebál říct, že Vláďa je v podstatě jedním z těch průkopníků a těch prvních, kteří tam v té Vítové síně slávy se ocitli zcela zaslouženě. Letošní Vítová síň slávy se pochopitelně blíží taky, protože má jasná pravidla, že v únoru se hlasuje a pak se tady kmitá, aby se to všechno stihlo do května dát dohromady. A nechci se chválit, ale myslím, že jsme to celkem dali dohromady, že snad už nic nechybí k tomu, abychom si řekli, že loket bude, Vítová síň slávy bude, pódium bude stát, letka bude letkovat a reprobedny budou hrát muziku těch, které jste si sami zvolili do Vítové síně slávy. Zuzanu Michnovou jako osobnost, Pavla Vrbu jako osobnost in memoriam, Vítkáče, co by kapelu a zdroj od Romana Dragouna, co by tu píseň, kterou oceníme Vítovou síní slávy. Letos 22. a 23. května na místě starém, známém, osvědčeném a vkusně se hodícím k této speciální příležitosti, protože si pojďme jako říct, že když se večer setmí a rozsvítí se v lokti hrad, tak že ta scéna vypadá naprosto úchvatně a k té Vítovce to prostě pasuje. Pro ty, kteří ještě váhají a nemají lupeny, tak doporučujeme na Vítový web. Za prvé tam zjistíte všechny podrobnosti o tom, kdo kdy bude vystupovat kde a taky zjistíte, jak to vypadá s lupenama na pátek, na sobotu nebo na oba dva dny, nebo třeba pro větší partu kámošů. Zároveň pokud byste třeba vyráželi směrem od Prahy na Loket nad Ohří, tak by mohla být možnost připojit se do autobusu, který vypravuje býťák Honza, který vlastní autobus, vlastní profesák, vlastní volné sesle a odveze vás tam i zpátky. I to najdete na Beatovém webu. Když se tam porozhlednete, nebude to vůbec nic zložitého, s Honzou se pak už domluvíte napřímo a můžete vyrazit třeba i tímhletím způsobem.

Queen na rádiu Beat a Princess of the Universe je za námi. Moje vysílání pro dnešek je taky za námi. Už tam nebudu cpát další muziku, protože bych ukrajoval z času svým drahým kolegům. Takhle při středě se dá odhadovat, kdo by to mohl být. Za malou chvilku už je rádia Beat s Petrem Korálem, který ale nebude tou hlavní osobou. On je takovou osobou v zákulisí, chystá playlist, ten potom před všemi utají a čeká, co se bude dít, protože tou hlavní osobou v uších je pro dnešek Jarda Bartoň z kapely Crayson. Ten bude muset rozpoznat a zhodnotit to, co se na beatu bude hrát od 7 až do 8. Tak to jsou první dva páni, na které vás můžu pozvat a které tady za malou chvilku milý rád přivítám ve studiu. Honza Hamerník, ten přijde potom na řadu po 8 s živáky, pravidelnými středečními. Bez lupenu do kotle je pořad, kdy hrajeme jen a pouze živou muziku, ale pozor, tu, kterou si vy nadiktujete. Teď třeba, než to vypukne pomocí SMS-ek, mailu a zpráv z aplikace, už tady nějaké zprávy dorazily, takže mám připravené, mám je tady na hromádce, aby se nám nikde nepostráceli, aby Honza mohl začít podle těch vašich zpráv hrát hned, jak v 8 večer dorazí a chytne tady Máňu nikoli v zapačesi, ale za ty kliky, jak my tomu tady říkáme. Během toho večera přidám ještě jeden kontakt, můžete si zavolat na 210 32 33 34 a vyplnit to vysílání, které teď je úplně prázdné, od 8 až do půlnoci, když se podívám do vysílacích mašin, není tam ani řádka. Tak ty vaše řádky, býťáci, ty budou to hlavní, okolo čeho se to tady bude točit v průběhu středečního večera. Užijte si poslech, zítra odpolko se uslyšíme ve 14. zpátky i s hodinou tupláku.

0: uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Koral.
2: Pěkný večer na startu prvních květnových uší vám přeje od mikrofonu Petr Koral. No a hostem dnešního pořadu je kytarista Jaroslav Bartoň, momentálně spojený opět se skupinou Crayson, a k tomu se dostaneme. Každopádně, ahoj Jardo.
3: Ahoj, dobrý večer.
2: Tak teď asi nebudeme otálet a půjdeme na první hudbu. Dneska to bude hodně docela vykopávek, což tě asi nevadí, veď?
3: No, jsem zvědavý, no.
2: Tak pojďme vyzkoušet tu první hned.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, za námi první věc. Uši, jejich hostem je kytarista Jarda Bartoň a má slovo.
2: No, já jsem si skoro jistý, že to jsou Yes.
1: Samozřejmě.
2: Já říkám roku, Yes. Nevím, jste do roku, ale jsou to Yes.
1: No a co ty na to? To je, že to poznáš, je fajn, ale nejdůležitější je okomentovat, jestli líbí nebo nelíbí a proč.
2: No, líbí se mi to hrozně moc a poprvé mě to zaujalo, to jsem mohl mít tak 17-18 roku, když jsem si šel živý koncert, Yes, no a to prostě úžasné, všichni zpívali, hráli přitom, takže vzpomínám se na tu dobu.
1: Budeme dneska hrát samozřejmě i nějaké česky zpívané věci. A hned ta první je také docela vykopávka a myslím si, že ji budeš znát, možná i dobře znát, ale jsem zvědav, jak jsi dlouho neslyšel. Pojďme.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Koral.
1: Stále se nacházíme v uších. Mým hostem je kytarista Jaroslav Bartoň ze skupiny Crayson a s bohatou minulostí, což záměrně zdůrazňuji, protože ono vlastně to byl můj záměr. I tohle souvisí s jeho hudební minulostí, ale to už vám asi řekne víc on sám. Tak povídej, co to bylo
2: no.
1: A hlavně jak to na tebe působí.
2: Tak to je opravdu vykopávka. Poznal jsem to hned, je to z LPčka Salček Mlečných karamel, když jsme hráli s Pavlem Novakem jako kapela Proto. No, to je to hodně dávno už hodně. A bylo to ale v té době, kdy jsme poslouchali i art rock. Se mi zdá, že zrovna to bylo v té době, i když ta písnička tomu nenapovídá, jo, ale tak nějak vzpomínám to období, kdy... No prostě, když jsme, měli jsme i svoji kapelu, jakože solo od Pavla Nováka, měli jsme i vlastní písničky a tak jsem se málem spletl, říkal, že kde bys to vzal, tu nahrávku, protože ty nějaké nahrávky existují.
1: Uhum, no vidíš, to mě jako sběratel archiváře zajímá, o tom si ještě popovídáme. Dobře, tak zase někam, jak já říkám, za humna.

0: Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Připomínám, že mým dnešním hostem je kytarista Jarda Bartoň a soudě podle výrazu obličeje během této skladby se mu to velmi líbilo, nebo se mýlím? Vysvětli.
2: Ne, to je parádní muzika. Na tuto kapelu Alcatraz.
1: Ano.
2: God Blessed Video, s tom je
1: jo,
2: možná ta
1: přesně
2: písnička.
1: Tak, ano.
2: Jsme narazili s Jindrou Kvitou, když jsme točili v Praze plní energie, tak jsme byli jednoho kamaráda, jsme u něj spali a vytáhl tu desku ven a od té doby jsme s Jindrou úplně šilili z té desky, to byla parádně. Vím, že tady hrál už Steve Vai, ale před Steve Vaiem Alcatraz hrál ten Švéd, Malmsteen,
1: Malmsteen.
2: Tak a zpívá to Graham Bonnet, to teda je můj oblíbený zpěvák. A akorát jsem byl zděšený, že jsem ho poprvé uviděl s tou kapelou, podle hlasu vypadal na nějakou hruzostrašnou postavu rockera, takové vyloženě podle hlasu jsem soudil, no a když jsem ho viděl, tak diskotékový účes i oblečení, brýlích zpíval ty koncerty, no, ale hlas úžasný úplně. Samozřejmě pak jsem ho znal ještě z kapel Rainbow.
1: Samozřejmě. K těm Rainbow se možná dneska nějak nepřímo dostaneme, ale já to nebudu pochopitelně prozrazovat. Teď jdeme někam trošku jinam a možná budeš překvapen. Tak jdeme.

0: Hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Jsme v uších, mým hostem nadále zůstává kytarista Jarda Bartoň a já jsem velmi zvědav, co mi řekne teď k téhle skladbě, co dozněla.
2: Samozřejmě jsem poznal písničku, ale toto aranžmá normálně si to nedokážu vzpomenout, uvědomit vůbec.
1: No, co si myslíš, že by to mohlo být?
2: Já fakt nemám tušení, no, jako standa hranicky je to samozřejmě.
1: Standa tam samozřejmě je, ano.
2: Je, ale kdo to mohl způsobit, tady tuto verzi. Známý teda, určitě jsem ji někdy slyšel, ale nevzpomenu si, přiznám se.
1: No hele, to byl Citron před tvým Alaškovým nástupem.
2: Aha, no jasně, jo.
1: To byla původní verze Zahradní slavnosti.
2: Aha, jo, máš pravdu. Já teď si vzpomínám, jak Radim po mě chtěl úpravu, takže proto jsem si na to až později vzpomněl, on mi to pustil a já říkám, no já nevím, no tak měl jsem takový riff, takový trošičku Scorpions, on říkal, jo, to je ono, no a z toho jsem to pak s ním dotvořil do té novější verze. Tak omlouvám se všem pamětníkům, že jsem to netrefil, no.
1: No hlavně ona, tahle verze, není moc známá, ona tenkrát se natočila v rozhlase, ale v podstatě nikdy nevyšla, že takže proto. No dobře, jak vzpomínáš na ty nejstarší časy Citronu? Asi pořád nějaká nostalgie a příjemné vzpomínky?
2: Jo, hrozná živelnost v té době, fakt, jakože strašně jsme to žrali, hrozně žili jsme jenom kapelou. Pokud mám spolu na ty původní členy, takže no, opravdu my jsme blázni, no. Správně, no to možná se to potom odrazilo i v té tvorbě, že se to zalíbilo lidem a že to prostě vycítili to z toho, no, co jsme zač.
1: Však jste tenkrát byli plní energie.
2: Jo, přesně.
1: Tak dobře, tak zase někam na zahraniční scénu na chvíli.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Rock má spoustu podob, tohle byla jedna z nich. A od toho, aby okomentoval, ohodnotil, jak se mu to pozdává, zda ano nebo ne, tady nadále zůstává kytarista Graysonu Jaroslav Bartoň. Máš slovo.
2: No, Petře, já podle zvuku a zpěvu bych to typoval na kapelu Saga, kanadskou.
1: A jaký vám? Ano.
2: Tady tu písničku neznám. Přiznám se, že ji tuto neznám. Já jsem znal první 4 desky od Sagy. Bylo to v době, kdy jsme s Pavlem Novákem a s Protem hráli v Hamburku. V baru, samozřejmě, jsme si vydělat penízky na aparaturu a na kytary. A byli jsme na Sagu, v jednom takovém velikém divadle v Hamburku. A od té doby jsme jako, mě to hrozně chytlo. A pak, jak jsem se už zmínil, že jsme měli takovou svoji buňku v Proto, tak jsme hráli podobnou muziku. Mm-hmm. No, úžasný koncert.
1: Jak se ta tehdejší kapela jmenovala?
2: Kterou myslíš?
1: Ta tvoje.
2: Ne, to bylo Proto, u Pavla Nováka.
1: Já vím, ale jak
2: si... My jsme neměli ještě název, my jsme měli plán, protože jsme se zrovna rozcházeli nějak, už jsme asi ponorka, a neměli jsme žádný název, ale dělali jsme tady takovou tu muziku. Aha. Se nám všem líbilo, tam nám to učarovalo, to bylo šílené úplně.
1: Tak teď si dáme takový neoficiální pradávný živák, který opět nikdy nevyšel. Je to vlastně opravdu pirát regulární z hlubokých 80. let a bude to jedna převzetina, ale víc ti nebudu prezazovat.

Takže holky, kluci. Nevím, co říct. Harley vám děkuje za vyprodanou Lucernu a kdybychom se s někým z vás náhodou neviděli, tak přejem všechno krásné do nového roku i v pěkný Vánoce, ale já myslím... Radio Beat.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. 6 minut, ano, přesně 6 minut po 8:30. Rádio Beat, Honza Merník a Večer živáků. Před námi ještě 3,5 hodiny muziky na vaše přání. A to přání můžete vyjevit na čísle 210 32 33 34 telefonem, SMS-kou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo jako vzkaz do studia z naší apky. Pište, telefonujte, ať je co hrát. Ahoj do živáku, mohl by si zahrát všem milovníkům kapely Rush, Working Man? Stále mě udivuje, co dokážou zahrát 3 skvělí muzikanti, co se dá ve 3 vytvořit. Díky, Jirka Spejru. A tady jsou Rush.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady Michal, já volám z Plzně.
1: Povídej.
2: A byl bych rád, jestli by si mohl zahrát na Zarety Razamanas.
1: Ještě jednou?
2: Nazaret Razamanas.
1: Razamanas Nazaret, ano, pohledám. Myslím, jo? Že to tady je, ano, děkuju za zavolání. Ahoj.
2: Díky. Ahoj Honzo.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojde.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. 2 minutky po 9. hodině večerní. Posloucháte Rádiu Beat, já jsem on Zámerník a hraju vám živé koncertní nahrávky, dokonce na vaše přání. Buď to telefonem na čísle 210 32 33 34 nebo SMS-kou na číslo 720 001 222. E-mail můžete poslat na adresu studio@radiobeat.cz a nebo vzkaz do studia z naší apky. Ano, přesně tak to funguje každou středu a vždycky až do půlnoci. Tonda Skladna píše: pěkný večer všem. Dneska bych chtěl cokoliv od skupiny Saxon. Děkuje a zdraví Tonda Skladna. Saxon, Wheels of Steel, naživo. This one's called Wheels of Steel.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Přítel zvěrolékař Vojta mi píše: hezký večer, Honzo, mohl bych poprosit pro všechny dneska smutné býťáky o Open All Night od Bruce Springsteena se Sessions Bandem, aby bylo aspoň trochu veselý. Díky, Vojta. Vojto, je to moje oblíbená taky. Tak jdeme na to.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 9:30. Posloucháte Rádio Beat? Já jsem od Zámerníka, jako každou středu vám hraju živé koncertní nahrávky na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem, anebo jako vzkaz do studia z naší apky, která je volně ke stažení pro všechny roduvěrné a pravověrné býťáky. Zdeňor píše: Ahoj všem do beatu, prosím zahrát píseň Dance of Death od kapely Iron Maiden. Moc děkuji, právě peču maso a poslouchám beat. Zdenda z Božejova. Iron Maiden, prosím.

0: Namačkáno hlava na hlavě, pálící slunce, větrající pivo, neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kerinku. Toalety si zařiďte vlastní.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: A co Rádio Beat?
2: Zdravím Rádio Beat, tady Petr Sledecký hor.
1: Čau.
2: Ahoj. Já, že jsem nemohl být na Woodstocku 69, tak bych si přál, jestli by šlo zahrát od Jefferson Airplane White Rabbit.
1: Zkusím to najít, ano?
2: Jasně, to bude skvělý.
1: Tak jo, hezký večer, děkuju, čau,
2: hezký, ahoj. Hezký večer, ahoj.

0: bez lupenu v kotli.
1: Honza, rádio Vít.
2: Dobrý den.
1: Celý den.
2: Prosím vás, máme písničky na přání?
1: Povídej.
2: Chtěl bych zahrát písničku od Black Sabbath.
1: Black Sabbath, ano.
2: Paranoid.
1: Ano.
2: Ta nejznámější, je to možný?
1: Je to možný, no problém.
2: Super. Mám, tady sedíme, taková parta z vesnice a chtěli bychom zahrát takovou písničku, že je takový hezký den a pro vás, pro do rádia, pro všechny takový ty, co sedějí a užívají si tu pohodu.
1: Dobře, hrajeme Paranoid, dík za zavolání, ahoj.
2: Moc děkujeme, naschledanou.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťanci, Bíťačky, necelých 6 minut. Po 10. hodině večerní posloucháte rádio Beat, já jsem on Zámerník a ještě 2 hodinky vám budu hrát živé koncertní nahrávky na vaše přání. Telefonem 210 32 33 34, SMS-kou 720 001 222, e-mailem studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia z naší apky. Ahoj Honzo, prosím, můžeš poslat do Unhoště Cream, I'm so glad? Děkuji. Cream, I'm so glad posílám velmi, ale velmi rád.
2: We'd like to do a number from Fresh Cream now by Skip James called I'm So Glad.

Thank you very much. Klasický.

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ano, tady to žije. A protože je večer živáků, jako každou středu na rádiu Beat. Ahoj, Beate, našel by si tam něco od Gary Moora pro mého tátu. Díky Indián z osady Skalice. Gary Moore, ano, a jeho naprostá klasika. Still Got the Blues.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, rád bych Metallicu SNM 2 Hello on Fire, díky Jan. Tak já jenom dodám, že Metallica se na tomto albu podílela společně se San Franciským symfonickým orchestrem. A to tu je číslovka, že už je vlastně druhé v řadě. A Hello on Fire je zde.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beat.
1: Honza, Radio Beat.
2: Honza, čau.
1: Čau.
2: Honza, čau. Ale šli byste tam Derek a Domino s Bellbottom Blues.
1: Derek and Domino a jaký blues?
2: Bellbottom Blues se to jmenuje.
1: Bellbottom Blues zkusím najít. Musím ti říct, že... Pardon. Jo, že teď jsem byl v pondělí na Eriku Clapnovi a bylo to naprosto skvělý.
2: A já jsem na něm byl loni taky a bylo to taky bombastický, nebo předloni už možná, už asi předloni. A bylo to luxusní a je to prostě pan profesor, no?
1: Jo, jo, přesně tak.
2: Jako tak, je to tak, no?
1: Tak jdu hledat.
2: Kdyby se tohle našlo, tak by to bylo skvělý. Mám pocit, že v tom hraje ještě Billy Preston, tak je to takový hezký, taková pěkná muzika.
1: Jdu to hledat. Čau, ahoj.
2: Díky, čau.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci i bíťačky. Máme, no, půl minuty po 11. hodině večerní, tedy po hodině 23. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a ještě hodinku vám budu hrát živé koncertní nahrávky na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem, anebo jako vzkaz do studia. Takhle to tady funguje každou středu večer. Máte se na co těšit, ještě hodinka je před námi. Užijte si ji. Honza Rádio Beat.
2: Haló?
1: Honza Rádio Beat.
2: Já zdravím, Marek, Marek.
1: Čau.
2: Ahoj, ahoj, já jsem asi poprvé, že dovolal do rádia. Je možné zahrát mi Creedy?
1: Myslíš Creedence?
2: No, klidně, cokoliv, něco dobrýho.
1: Dobře, najdu něco živýho, dobře. Creedence, ano, tak jo.
2: Dobře, děkuju, čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Honza, Radio Beat. Hola.
2: Ahoj, ahoj, tady Květa.
1: Nazdar, Květo.
2: Ahoj, ahoj, já bych chtěla zahrát od Queenu Rhapsody, může být?
1: Bohemian Rhapsody a kapela Queen, může být, určitě to najdu, jo? Děkuji za zavolání, hezký večer.
2: Hezký,
1: ahoj.

0: to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Honza, rádio Beat.
2: Dobrý den, tady Alice. Mohla si dneska nechat zahrát něco, když tady Bystáče produkní je slávy. Něco od něj?
1: Ještě jednou, nějak špatně rozumím.
2: Jestli bych se mohla nechat zahrát, to od Vítkáčů, když půjdu do té síně slávy dneska.
1: Od Vítkáčů úplně jednoduchý úkol. Ano, rád zahraju Vítkáče.
2: Děkuji
1: za zavolání, ano.
2: Tak děkuji.
1: Není zač, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádio Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Čau, tady Pepa Zolonce. Pěkně lehko, že chci začnat zvonit. Prosím tě, myslíš, že psí vojáci bys tam našli?
1: Psí vojáci je těžko.
2: Aha, aha.
1: A už tady na to přání mám teda. Ale aha, nenajdu
2: ne,
1: je.
2: Já se omluvám, úplně nemám prostor tě poslouchat 100%. Takže The Clash?
1: The Clash, dobrá. The Clash najdu, jo. Ano.
2: Dobře, děkuju moc. Čau. Děkuji krásně.

0: Namačkáno hlava na hlavě. Pálící slunce. Větrající pivo. Neopakovatelná atmosféra a než to vypukne, motýlci v břiše.
1: Ty kámo, nevíš, kde tu jsou tojky?
0: Už. Festivalová sezóna se blíží. Připravte se na ní. Užijte si s námi ten největší, nejdelší, nejživější festival v rozhlasovém éteru. Tři dny plné jen a pouze živáků. Prodloužený víkend naživo a na beatu.
2: Ministerstvo festivalu doporučuje. Pro nejlepší zážitek podávejte nápoje v kelímku. Toalety si zařiďte vlastní.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Bítu.
1: Honza, Rádio Být.
2: Ahoj, Tunda, Kladno, prosím tě. Byl by možný zahrát Roll Beethoven Overwatch Elo?
1: No, pohledám. Roll Over Beethoven, no. Ano, zkusím najít, jo?
2: Je to hrozný nářez.
1: Dobrý, já taky, čau.
2: Ahoj.

Jak jsem slíbil, tak jsem taky učinil a klasiky rockové jsem na chvilku zase zamknul na petlici do našeho beatového archivu, abychom se mohli věnovat neklasikům, a to už konec konců také děláme. Naděje beatu odstartovala a vzhledem k tomu, že první píseň pro dnešek připravená je za námi, tak můžeme asi směle říkat také to, že tahle ta hodinka je v plném proudu. V plném proudu a v plná kapel, které, no dneska nemůžu úplně říkat, že jsou české nebo české a slovenské, protože tam mám ještě jeden takový přesah, jako myslím, že docela zajímavou kapelu, která by se taky tak trošku dala říkat, že je naše, protože slovansky rozhodně mluví, ale Češi ani Slováci to nejsou. K tomu se dostaneme vlastně v samotném závěru toho našeho dnešního povídání a hraní. Tady v tom případě, který je aktuální, tak se v českých vodách pohybujeme. I když budete-li si číst jména muzikantů, tak budete taky přemýšlet, jestli jsou to úplně Češi jako polena. Takhle, Michal Popelář to bude určitě, ovšem spolu s ním to trio v téhleté progresivně rockově metalové kapele tvoří také Tom Monok na basu a Luca Mancini na bicí. Tihleti všichni pohromadě si říkají Deepster a je to kapela, která se v minulosti už tady u nás v Naději beatu objevila. To rozhodně ano, ale dlouho o nich nebylo slyšet až teď, když přišla od nich nová muzika. A pozor, stylově muzika poslaná poštou, postaru, s tím, že ale ponovu neobsahovala CDčko, ale obsahovala USBčko do dřeva, vyvedené s vyřezaným, vypáleným logem kapely Deepster. Kapely, která pochází z Prahy, to teda je ta jejich adresa, a která momentálně hraje tuhletu muziku, kde to všechno promíchávají ještě taky s orchestry, a jedním z těch lidí, který jim vypomáhá tady v těch aranžích, je Varhan Orchestrovič Bauerin, tak pro zajímavost. Možná jste to trošku mohli vyposlechnout z té písně, která byla otvírákem dnešní Naděje beatu a jmenuje se All Your Demons. Tak abychom si dokreslili aspoň trošku, jak zní ta nová čerstvá muzika Deepster, tak přihodíme ještě jednu a ta se jmenuje Inverse Dream.

Do druhé nohy od kapely Deepster, to je ta věc, která se jmenovala Inverse Dream a kterou máme za sebou v tom dnešním vysílání Naděje Beatu, tedy s odškrtnutou první kapelou, protože vždycky je snaha, dneska to už můžu dopředu prozradit, mi to vyjde, že od každé kapely či muzikanta, který se někde objevil, ať už třeba ho někdo doporučil nebo se třeba sám ozval, tak se pokouším pustit alespoň dvě písně, aby člověk měl takové trošku aspoň minimální porovnání, jakým směrem ta, která muzika toho, kterého muzikanta tak jako jde. Deepster máme za sebou a Muzify kapelu, která se říká takhle a píše se, tak jak to slyšíte, Muzify, tak máme ještě před sebou. Je to taky už ale dráhně let, co se v Naději Beatu tenhle ten název už objevil. S jistotou to vím, že tady byli a že jsme se o nich bavili, ale zároveň mám už hlavě teda fakt nespočítám, jak strašně dlouho to je. No a najednou se tady zjevil mail, který říká: zdravím, jsme kapela Muzify, právě jsme dokončili nahrávání dvou nových songů, jsou v příloze toho mailu, který přišel. Je stručně tu připsáno, že skupina vznikla už v roce 2002, sází na přímočarý hard rock a syrovou energii, její tvorba se opírá o klasické rockové základy, ale zároveň se drží vlastní výrazný styl. No a o to se stará ta základní čtveřice kapely Muzify, což je Jirka Štěpánovský, zpěv a kytara, Martin Ryšavý, druhá kytara a druhý zpěv, Šárka Morávková na basu a zpěv a David Černý na bicí. Těhleti pohromadě si říkají tady Muzify a pokud byste je chtěli prstem po mapě někde hledat, tak doma jsou ve Smečně. Odtamtud přichází tahle ta muzika a odtamtud přichází ty nové nahrávky a informace o tom, že kapela stále funguje, stále žije, stále hraje a vymýšlí novou muziku. Nakonec posuďte to sami, já to nebudu dlouze zdržovat nějakým svým povídáním a řeknu, že od téhleté party, která se říká Muzify, tady mám Slova, to je ten jeden z těch nových singlů a ta druhá píseň, ta se jmenuje Krev není prach.

Naděje beatu. To byly Munzify, to byly písně slova Krev není prach, tedy dvě skladby z brusu nové, z brusu čerstvé, které doputovaly sem k nám do beatu. Stejně jako doputoval další jeden e-mail, ten říká tohle: ráda bych vás oslovila, protože se mi líbí, jak vaše rádio beat pracuje nejen s hudbou, ale i programem, má autentickou atmosféru a působí přirozeně. Začíná to dobře. A pak to pokračuje takhle: jmenuji se Slavina Tiger a tvořím autorskou rockovou hudbu. Přemýšlela jsem, že by mohlo dávat smysl propojit tu moji tvorbu s beatem i formou obsahu a tak dále a tak dále. Velmi stručný e-mail. Oni na internetu jsou taky velmi stručné informace o téhleté dámě, která, když ji budete hledat, zjistíte, má mnoho různých koníčků. Muzika je součást toho, jakožto skladatelka, zpěvačka, autorka vlastně i té muziky a zároveň člověk, v podstatě bychom řekli studiový hráč, tak spolupracuje s kdekým v téhleté hudební branži a pak dělá všechno možný další, co nemá úplně s hudbou nic společného, a ve chvíli, kdy se podíváte po netu, tak pochopíte, o čem že to mluvím. Ale Slavina Tiger, co by hudebnice, myslím, že dělá docela zajímavou muziku. Nemůžu úplně tvrdit, že by to byla muzika ryze rocková, už vůbec ne, že by to byla muzika dělána po staru, jako tehda onehda v 70. letech, protože ty přístupy jsou velmi moderní a takové to míchání a boření jednotlivých hranic, to je věc, ke které tam dochází velmi často, a nakonec budete to moci zjistit i naživo, protože od Slaviny tady budu mít písně dvě. V podstatě víc informací nemám, takže si je dohledáte, když budete hledat po všech takových těch Spotifych a Apple Musicách a podobně, tak té muziky od ní najdete víc, a mezi těmi písněmi, které tam zcela jistě najdete, jsou i ty, které se jmenují Zombie, a druhá pak bude American Pie.

Slavina Tiger na rádiu Beat, Zombie a American Pie, ty máme za sebou. Pojďme se přesunout prstem po mapě do Prahy a v rámci hudebních škatulí teď někam k alternativnímu roku. Vlastně velmi speciální kapele, která zároveň kapelou vlastně vůbec není. Vysvětlí to popisek, který říká tohle. Cathead je one man band založený v roce 22. Za projektem stojí Ivan Barvínek aka Walking Bobcat, skladatel, textař, vokalista, kytarista a hráč na bící nástroje, který dříve působil v kapelách Pilot, Study, Bust nebo Hookers a dalších. Tak to je takový kratičký úvod citovaný z Benzonu projektu Cathead a pak je tady ještě připsáno. Hudbu Cathead ovlivňuje hardrocková a metalová klasika, britský postpunk jako Joy Division nebo New Order, evropská industriální scéna jako Young Gods, Cassandra, Complex, k tomu blues, minimální hudba, funkcionalistická architektura, expresionismus, poezie, příroda a střední Evropa. Písně Cathead charakterizuje potemnělý zvuk, postavený na strohé, ostré kytaře, dominantních rytmech bicího automatu, repetitivních motivech syntezátorů, útržkovitých melodiích a střídání a střídavě čistém a zkresleném hlasu. Zvuk přelomu 80. a 90. let minulého století, kontrastmi a světla, střetnutí člověka a stroje. Moc pěkně sepsaný bio, jen tak pro zajímavost, kde jsme se dostali v podstatě tak do půlky. Takže pokud vás ty další skladby, které si tady budeme hrát, tak zaujmou, tak si dočtete ten zbytek a dohledáte si nějaké další informace, protože jak je tady rovnou připsáno a přiznáno, tak s Cathead se lze setkat hlavně na internetu, protože zatím je to jenom studiový projekt. Případné koncertní aktivity závisí na šťastné náhodě v podobě nalezení empatických spoluhráčů. Tak doufám, že se podaří tyhle ty spoluhráče pochytat a najít, aby to mohlo a pokračovat dál a aby se to mohlo rozvíjet. Pravdou je, že repertoár by byl a té muziky, takže je docela dost. I třeba na tom zmiňovaném Benzonu, kde si můžete doposlechnout ty další. Já totiž pustím Ro a taky pustím Šraj, takhle se jmenují ty dvě ukázky připravené pro dnešní podvečer.

Naděje beatu. Cathead, jejich Ro a Šraj, to jsou dvě skladby odškrtnuté v mém dnešním seznamu, připraveném na podvečer s nadějí beatu, ještě jedna kapela nám tam zbývá. To je právě ta kapela, o které já jsem se tak jako jen tak mimochodem rozpovídal už na začátku aktuální hodiny, protože často říkám, že v nadějí beatu jsou kapely naše, lebo všetci jsme bratia, takže Slováky nijak neodděluji. Ovšem Slováky tady v tuhle chvíli nemám, mám tady kapelu úplně jinou, kapelu, která se sama ozvala s tím, že v dubnu zahráli tady v Praze v Chapeau Rouge a pokud by někoho zajímala ta jejich muzika, takže by byli rádi, aby se o ní dozvěděli a tady u nás. A celé to přišlo z mailové adresy, která za tou tečkou na konci má napsáno pl, ale tak říkám si pořád, že všetci jsme bratia a polština je jazyk velmi příbuzný. Nakonec vzpomínám si na relativně ještě nedávné telefonické vysílání Dana Kohouta v polštině společně s kolegy z polského Rádia Z a krásně jsme si pokecali. Oni polskými česky dohromady jsme to dali. Navíc polština obsahuje spoustu krásných slov. Třeba hledat cestu, když se řekne polsky, tak je to vyloženě takové libozvučné. No a co se týče téhleté kapely, tak vlastně nevím, jestli už jsem prozradil její název. Říkají si Lark a pokud byste je hledali, tak jako larkband.pl, tam je jejich webovka a jinak samozřejmě na všech sociálních sítích mají nějaké ty svoje profily. Na Spotify mají své ukázky muziky, na YouTube pochopitelně taky. A překvapí vás, jak tahle ta kapela hraje, možná tedy pokud vám do ucha zapadne ten jejich hudební styl, ale koho už dokázali během toho svého fungování taky zlanařit ke spolupráci. Já vám toho jednoho třeba hvězdného hosta můžu slíbit, že ho pustím za malou chvilku, protože od Lark si dáme skladbu The Mask Within, tam jsou na to sami, ale ta další, která bude hrát a bude se jmenovat Silently, tak tam je kromě téhleté kapely je podepsán ještě také Blaze Bailey, tedy bývalý frontman kapely Iron Maiden. To budou zároveň písně, se kterými se já dneska v nadějí beatu můžu rozloučit, udělat rychlou rekapitulaci, říct, že na začátku tady byli Deepster a hráli jsme All Your Demons a Inverse Dream, pak, že tady byli Munzify, jejich slova a krev není prach, zahráli jsme Slavinu Tiger s písněmi Zombie a American Pie, dali jsme Cathead před malou chvilku s písněmi Ro a Šraj, no a Lark to dneska uzavírají takovým polským okénkem v nadějí beatu. Pro dnešek to bude odškrtuto a já už začnu pomalu zase chystat muziku na další díl našeho společného vysílání, které přijde na řadu zase za 14 dní. Pokud byste měli nějaký nápad, jakou kapelu nebo muzikanta tam vzít, představit, třeba s nimi pokecat, tak mi to klidně napište mailem na standa@radiobeat.cz.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Radio Beat.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Mají dřímoty, nedělají trampoty, říká polské přísloví. A tak pořádně a bez zábran zařmí a zaduní i v našem pořadu. Dnes už 1093. Předkládají ho jako obvykle pátrač po nové hudbě Jaromír Tůma a expert na studiovou techniku Pavel Černoch. A hned na úvod jsme si přizvali oslavence, neboť skupina Godard ze švýcarského Lugana právě vystoupila po 20. Tím splnila limit a zapisuje se mezi laureáty Větrníku. Pomohla si sympaticky pojmenovanou nahrávkou Liverpool ze 14. alba More Stereo Crash, které vyšlo 21. března. Někdy v blízkém budoucnu bude z podobného důvodu dekorován americký zpěvák a režisér filmových hororů Rob Zombie, který se hlásí po 19. nahrávkou Tarantula ze svého 8. alba The Great Satan, které 27. února pustil na veřejnost. Jinak řečeno, poslal na nás racha.
2: If we want to live, we must die.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Po střílených borcích na úvodce osmělý dováček trio Chalk ze severoirského Belfastu, které svou hudbu považuje za křišťálově punkovou, jak se vyjádřilo v názvu debutového alba Crystal Punk z 13. března. Pustíme si úvodní track Tank.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu.
1: Ať jsou Irové ze severu nebo z jihu, z království a nebo z republiky, v jejich rokové hudbě vnímám folklorní, přímo keltské kořeny. Platí to i o dublinské formaci The Scratch, která slaví 10. výročí založení březnovým vydáním 3. alba Pool Like a Dog. Z něhož vypadne bodrý ostrovní humor v nahrávce Pool in Teeth.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: S dívčím živlem se dostavuje svěžest, proto zvu stockholmské trio The Jams. I když toho od roku založení 2023 moc nenahrálo. Vlastně jen dvě alba, z nichž to letošní se nazývá Year of the Snake a do roku hada přispěje nahrávkou Gravity. Na rozdíl od irských kapel však nepovažuju dámy za nováčky v našem pořadu. V minulosti se tu odvazovali pod názvem Thunder Mother, a to včetně zpěvačky, která je bez ohledu na jméno Guernica Mancini rovněž Švédka.

0: Petrník na Rádio B.
1: Londýnská supergroup Asia vydala první album v březnu 1982. Ano, před 44 lety. A já ho v zápětí prezentoval v rádiu. Jak jinak než pořadu Větrník. Včetně úvodní skladby Heat of the Moment, jejíž spoluautor, klávesák Joe Downs, zůstává jediným vytrvalým z první sestavy, jejíž značku teď nese omladina pod jeho vedením. 13. března se ohlásila 35. živákem Life in England, který zaznamenal loňský koncert souboru v hrabství Sussex. A my z něho hrajeme pochopitelně Heat of

0: větry. Na Rádio Beat.
1: Ještě k tomu Downsovi. On je sice ve skupině Asia jediný pozůstalý z původního složení, ale kytarista Steve Howe a bubeníkár Palmer, chvála Bohu, ještě žijou. A teď zas jedno nové jméno. Shoreline je kapela z německého Münsteru, kde se senkla v roce 2013. Vyjela na několik turné, mimo jiné s Větrníkovskými Silverstein, a letos vydala album Is This the Low Point or the Moment After s naší ochutnávkou Sweet Spot. V USA jako první německá kapela uzavřela smlouvu s gramofirmou Pure Noise, taky přejme ten

Větrník na Rádiu B. Víťáci jsou chasa družná, pobývající ve zpravidla přátelské komunitě, ale stane se, že se vztahy pokazí až za hranici tragična. Jedna z nejslavnějších amerických kapel, Lamb of God z Richmondu ve Virginii, k nám už sotva někdy koncertně zavítá po události z května 2010, kdy při tlačenici na pódiu pražského klubu Abaton zahynul fanoušek. Neznamená to ale, že tím pádem budu kapelu ignorovat. Za moment o zvláštní rubriku Ploužák novinkou El Vacio, Propas z 12. alba Intu Oblivion, které vyšlo 13. března.

0: Větrník. Rádio Vík.
1: Skupina Asia si dnes vrzla ve Větrníku po 26. Ale na torontské Rush nemá. Ti přicházejí po 34. A i Krišnové hudby se už od Kanaďanů asi nedočkáme. 13. března vydali pod hlavičkou Grace Under Pressure a s upoutávkou Edice Super Deluxe Beatbox s remixy Terryho Browna. Z nich vybírám prachu zbavený Red Sector A.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: Září velkých jmén, která tu dnes spadají, nepřeslechněme 33-letou švýcarskou zpěvačku a harfenistku Fabienne Erny. A vezměme v potaz, že existuje rovněž styl folk metal, který zastupuje. Také jako členka skupin LVT a Illumishade, které jsme už ve Větrníku hráli. 13. března se postavila na vlastní nohy a vydala solové album Star Wheel, z kterého si poslechneme titulní skladbu.

12. ve Větrníku. Slušné. Bilancujeme skupinu The Fray, kterou před 24 lety založili spolužáci v Denveru ve státě Colorado. Ano, tam, kde hraje za Laviny famózní Martin Nečas. On pálí góly, oni solí hity. Na cenu Grammy dvakrát nominované čtvořici se to daří i na pátém albu Ride That Wave s datem vydání 13. března a naší ukázkou. Zároveň titulní melodii.

Je to odvaha pozvat si jako hosta na své album někoho mnohem slavnějšího. Třeba kdyby Pavel Bartoň cinknul Karlu Gottovi. Chájo, pojď za to vzít se mnou. Podobně získali nepříliš známý a proto nejmenovaní švýcarský zpěvák a německý kytarista pro svou kapelu Angus Mexix hosty do studia pro společnou nahrávku ARM Mexix a těmi návštěvníky jsou Italové Rhapsody of Fire. Takhle se za pár chvílek se hráli pro album Angus Mexix and the All-Seeing Astral Eye, vydané 13. března.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: A další laureáti Větrníku se hrnou. Po Rhapsody of Fire to zde se svým 23. vstupem zapíchnou Black Label Society z LA. Jejich zakladatel, kytarista a zpěvák Zach White by mohl sepsat román, kdo a jaký byl Ozzy Osbourne, po jehož boku strávil životní etapu. Dneska nás nahrávkou Gatherer of Soul upozorní na 12. album Engines of Demolition, které vyšlo 27. března. Tím se s vámi loučí, ale jen na týden, Jaromír Tůma.